0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazajitky.cz.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí,
6: jde k nám.
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Potřebujete půjčit auto na dovolenou, na cestu nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné devítimístné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zeman Car. Nasednete a jedete.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Lidi. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize vybrala o 600 milionů korun víc. Veřejnoprávní médium loni vybralo na poplatcích bezmála 6,5 miliardy korun. Růst přineslo zvýšení poplatku na 150 korun a rozšíření okruhu plátců. Počet poplatníků vzrostl na téměř 3,5 milionů domácností. Letos ČT očekává výnos kolem 6,8 miliardy korun. Budoucí financování ale může změnit plánovaný přechod pod státní rozpočet. Kuvajt uzavřel vzdušný prostor po íránském útoku. Íránská armáda oznámila, že útočí na americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. V Bahrajnu zněly sirény kvůli hrozbě dalšího útoku. Úřady zatím nehlásí oběti ani škody po nejnovějších úderech. Jde o další eskalaci konfliktu po amerických a izraelských útocích na cíle v Íránu. Čeští fotbalisté dorazili do mexické Guadalajary, kde odehrají svůj první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Z Dallasu letěli necelé 3 hodiny a po příletu je přivítalo asi o 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. Ještě dnes večer místního času absolvují svěřenci trenéra Miroslava Koupka předzápasový trénink. Zítra ve 4 ráno jim budeme držet palce. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Výskyt kalamitních komárů je letos v Olomouckém kraji mimořádně nízký. Vyplývá to z pravidelného monitoringu krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Podle hygieniků se na příznivé situaci podílelo především velmi suché jaro, které zastavilo vývoj larev, ale také dlouhodobě zaváděná opatření proti komárům v litovelském Pomoraví. No a na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají proměnlivou převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka, večer budou přehánky slábnout a ustávat, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, Beskydech a Jeseníka maximálně 13.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Vlastním a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to tam vždycky zapomenu.
2: Ty jsi to zase nevyměnil.
1: Já to zase nevyměnil. Dámy a pánové, krásné ráno, 6:02 vás vítáme u snídaně šampionu. Vítejte v pánském klubu, dneska jsme v oslabení.
2: Je to tak a budeme i zítra, pokud se nepletu.
1: Budeme i zítra, takže tohle bude chlapský ranní diktát. Tak my vám moc děkujeme, že tu jste s námi. No a uděláme si to hezky, pustíme Beautiful Day, to se hodí na start. Čtvrteční snídaně šampionu, tady jsou Jutučka, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Na Beautiful Day budeme muset počkat někdy do příštího týdne, kdy se vrátí léto. Posloucháte Hit Radio, YouTubečka, 6 hodin, 6 minut. Michal a David s vámi, dobré ránko. Mě by zajímalo, jaká je ta první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Co, Davide, co je to první? Ty chodíš dřív než já, tak co je to první, co uděláš, když sem přijdeš?
1: Ty, já jsem vždycky ještě tak strašně rozespalej, že si to asi tak na první dobrou nevybavím.
0: Aha.
1: Světla nerozsvícím, protože tady máme fotobuňku, takže prostě jenom sednu za počítač, napíšu heslo.
0: Jasně.
1: A jdu na to.
0: Tak, já vlastně, když přijdu, tak přijdu k počítači a nastavím tady všechny ty věci, aby to tady fungovalo, aby to hrálo. Ale já jsem tady totiž našel, proč se o tom bavím, jo. A že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, jo. Je tam hromadný rituál ve vaření kafe, obejít kolegy musíme a nachystat třeba počítač, pokud pracuješ v kanceláři, nebo případně nějaký stroj.
1: To je zajímavý, my jsme teda v tomhle případě výjimkou, protože máme 6.07 a už jakoby v uvozovkách něco děláme.
0: No, já jsem přijel v 5.56. Jo, takže to znamená, že bych měl teďka ještě jako fora, ještě jako pohodu, jo. Ale my jsme tady v plném pracovním nasazení. No tak mě nás zajímalo, jak to máte vy, jak to vypadá u vás, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak jak jste zvyklí, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta úplně první věc, kterou uděláte při příchodu do práce.
1: Číslo. Třeba navádíte zrovna Hit Radio.
0: Tyhle zprávy, za ty bychom byli moc rádi, kdybyste tam objevili, tak napište na 777-937-777. Za chvíli se k tomu vrátíme, teď posíláme další muziku, tohle vás bude bavit Maroon 5, Cardi B na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle pohodově startujeme čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bavili jsme se o tom, že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, což není váš případ. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a co je ta první věc, kterou uděláte hned po příchodu do práce. Startuje minuta šampionů teď. Wendy Písek jezdí do práce dřív a dává si s kolegyní ranní snídaní, takže náš rozjezd je velmi super. Pavel Nevšová postaví vodu na kávu a dají si kávu s kolegou. Dana Hradec umeje si ruce z MHD a otevře okna. Martina Praha první, co udělá, je, že si dá vařit vodu na kávu a zapne počítač. Markéta Litvínov vezme papíry, jde nastartovat autobus a pak káva. Květa Děčín otevírá od 8, v práci je od 7 a hned po příchodu popadne koště a vysavač a uklízí. Michal Jesenicko, do práce chodím o 20 minut dřív, abych si stihl udělat kafe a nachystat auto a vyjet přesně podle jízdního řádu. Lucka Hranice, opravdu první věc, kterou udělá v práci, je, že zapne rádio a pak dá zrní andulce, kterou má v kanclu. Ondra Bohumín, rádio nám běží 24/7, protože nejde vypnout, takže hned jako první věc zapínám kávovar. A teďka si říkám, jestli toho lituje.
1: To jsem zrovna chtěl říct. Visí tady ve vzduchu jeden velký otazník. Kdyby neběželo vypnul, nebo kdyby šlo vypnout, vypnul bys ho?
0: Mě zajímalo, proč nejde vypnout, jo? Jestli, já jsem zažil jednu firmu, že to rádio bylo hrozně vysoko a nedalo se na tu zásuvku dosáhnout a opravdu tam jako jelo furt, jo? Mm-hmm. Že nešlo ani přiladit. Já to chtěl zkusit, byla tam jiná stanice, nešlo to. Takhle, těch zpráv od vás přišly další stovky, my vám strašně děkujeme, akorát to nestihneme, bohužel přeci všechno, my si to tady projedeme. No a co posíláme pro vás všechny, ať už děláte při příchodu do práce cokoliv, tak to je další muzika, tohle vás bude bavit, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a za malou chvíli se staví taky Tayo Cruz, Break Your Heart, tady na Hit Radio, 6 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ladíte snídaně šampionů, to nám dělá obří radost. Tayo Cruz, Break Your Heart, 6 hodin 20 minut. No a dnes startuje světový šampionát ve fotbale. Dnes v 9 večer hraje, a oprav mě Davide, Mexiko a Jar.
1: Nemám co opravit.
0: Je to tak, dobře, pamatuju si to správně. Přiznám se, David mi to řekl před tím vstupem. Takže Mexiko a Jihoafrická republika. Nicméně, co je pro nás teda zajímavější, tak to je zápas, kdy na trávník nastoupí naše repre proti Jižní Koreji.
1: Je to tak. Zápas startuje zítra ve 4 ráno.
0: Ve 4 ráno, tak to budeme muset vstávat. Ale vem si, napadlo mě, ten, kdo je třeba na noční, tak když to začíná ve 4, tak poslední dvě hoďky stráví na tajňáka s telefonem v ruce a zapnutým fočusem.
1: No vlastně všichni máme tak trošku štěstí, pokud nás právě teď v 6.21 posloucháte, protože je velká pravděpodobnost, že stáváte stejně jako my, velmi brzy, takže si nebudete muset přivstávat o tolik.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně, co je taky tady jasný, takže všichni fotbaloví fanoušci, čeští fotbaloví fanoušci jsou už taky na svých místech.
2: Všichni jsou už v Mexiku. Buenos dias, já taky.
1: Je to tak, utkání mezi Českem a Jižní Koreou hostí Guadalajara.
0: Guadalajara. Mě vždycky bavilo, když se o tom bavíš ve zprávách, že to krásně už umím vyslovit. Říkám si, že se nepřeřek. No, já mám problém, no. Prostě tam na to G, jo. Nicméně jeho korejský tým se izoloval od médií, ale jejich tisk vzkazuje, že naši kluci vedle jejich hvězd vypadají jako chudí příbuzný, jo.
1: No. Já tady koukám zrovna na zprávu.
0: Chudí, ale o metr vyšší, no.
1: To je pravda, já tady zrovna koukám na zprávu. Sebevědomý trenér Korejců před bitvou proti Česku. Jsem přesvědčen, že vyhrajeme.
0: Nafrněnej, ne, nějaký.
1: Přesně tak.
0: Co si myslí, jako...
1: My vyhrajeme.
0: Co si myslí jeho Korejec. Takhle budete zítra ráno koukat ve 4? Pokud ne, tak budete mít nás, protože my vám to pak ve snídaní šampionu vyřídíme. Jak jsme ty jeho Korejce vyklepli, jo? Ať si moc nemysli, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Kdo šetří, má za tři.
10: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Solty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
14: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
15: Světová atletická show na 65. Zlaté trece Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Je, tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Bruntálu směrem na Krnov na výjezdu z Nových Heřminov havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové. Šťastnou cestu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Tohle jsou Mirai, tohle jsou Oči. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Rock for People pokračuje i přes nepřízeň počasí. Hlavní hvězdou dnešního programu budou Limp Bizkit, kteří se na festival vrací po 10 letech. Skupina už v minulosti v Hradci hrála, její vystoupení ale přerušila silná bouře. Ani dlouhé cestování autem na dovolenou nemusí být úplná tragédie. Podle odborníků se stačí na cestu dobře připravit. Doporučují časté pauzy, protahování a taky dobrý playlist.
0: No tak třeba nás právě teď posloucháte někdo, kdo právě teď vyrážíte na dovolenou autem a mizíte z propršený republiky směr na jih. Chápeme, rozumíme, no tak o muziku, o playlist se vám postaráme a to dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Nicméně i v zahraničí můžete naladit vaše Hit Radio přes apku Radia.cz a to si myslíme tady s Davidem, že je naprosto all right.

0: Where You Are, Hit Radio, Nico Santos, ať jste kde jste, díky, že ladíte. Dobré ráno v 6.39. Už jsme se o tom bavili, připomeneme ještě jednou, dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy se ho můžete vychutnat na nové televizi. Vyhrát můžete OLED telku Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jediné, podělte se s námi na webu hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už v zítřejší snídani šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku někdo vyhraje. A můžete to být právě vy. No a kdyby vám náhodou neklapla televize, máme pro vás ještě další tip na výhru. Ono to stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje, proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na nastěhování a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prolížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
4: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
5: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí Park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě na výstavní u křižovatky s Rudnou havarovala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A pozor na nehodu ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u křižovatky s ulicí Bratří Jaroňků ve směru na Otrokovice.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: opět Radeček, Mária Čírová, vloupám se, tohle je Hit Radio Snídaní šampionu. Krásné ráno vám přeje Michal a David. Máte služební auto nebo máte auto na operák? Tak obojí má extrémní výhody, buď jenom tankujete, nebo v případě auta na operák, k tomu platíte nějaký měsíční bakšiš navíc. No jo, jenomže my se k těm autům chováme jako utržení ze řetězu. Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
1: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
0: To je pravda, to je pravda. Tak máme tady report o stavu vracených aut z leasingu, jo, různých služebních aut. Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů, bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů. Jo, taková je situace. A já to teda chápu, já se musím přiznat, Davide, jo. Asi 8 let zpátky mě kamarád poprosil, jestli bych mu z Prahy do Vrchlavíne odvezl od jeho známého podlahu. Mm-hmm. Jo. Že toho moc není, říkám jasně, tak na západě Prahy jsem to naložil. A třeba po 10 minutách, co jsem vyjel, jsem toho začal litovat, jo. To auto brutálně sedělo. Škrtalo až, jo. Byl pátek odpoledne, takže totálně ucpaný město a měl jsem tu odvahu, jenom že jsem to dovezl k sobě domů na druhou stranu Prahy a tam jsem to vyložil, jo. Chtělo se mi fakt brečet, já jsem fakt chtěl vystoupit, ale jsem chtěl od toho auta odejít, takže chápu, pyšnej na to nejsem a jestli se ptáš, Davide, ano, bylo to firmní auto.
1: Zrovna jsem chtěl říct, doufám, že jsi měl firmní auto.
0: Ano, bylo to firmní auto, už bych to teda neudělal, to bylo opravdu blbost, jo. A mě by zajímalo, co nejdivnějšího jste v autě vezli vy. Takhle, Jasmin tady není. Tak podle mě její auto vypadá jako pojízdná parfumérie a sekáč dohromady. Tam to je jasný. Ty jsi něco, bez něco divného v autě někdy? Třeba podlahu nebo tak?
1: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo. Krásně to auto sloužilo.
0: Takže stěhovák.
1: Stěhovák.
0: Nicméně, asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
1: Nechám se podat.
0: Firmní oktávka.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Cukrovka stojí zdravotnictví až pětinu veškerých nákladů, tedy kolem 120 miliard korun ročně. Nemocí trpí přes milion lidí a jejich počet dál roste. Do roku 2030 může dosáhnout 1,3 milionu pacientů. Jen asi polovina léčených má cukr pod kontrolou, což vede k vážným komplikacím i invaliditě. Ministerstvo zdravotnictví a lékaři proto připravují dlouhodobý plán prevence a léčby do roku 2035. Bill Gates vypovídal před vyšetřovací komisí o svých kontaktech s Jeffrey Epsteinem. Uvedl, že tehdy plně nechápal rozsah jeho zločinů a stýkal se s ním kvůli získávání financí pro charitativní projekty. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho mimomanželským vztahům. Epstein, odsouzený sexuální delikvent, zemřel v roce 2019 ve vězení. Trumpova politika komplikuje mistrovství světa. Přísná imigrační pravidla USA zasáhla i fotbalový šampionát. Americké úřady odepřely vstup somálskému rozhodčímu i fotografovi irácké reprezentace. Iránský tým se potom kvůli omezení musel ubytovat v Mexiku, protože v USA nesmí přenocovat. Problémy s vízy mají také fanoušci. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Dukelská kasárna v Opavě se mění na bytym. Oprava prvních dvou domů má skončit v roce 2027. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Jen město zde chce ve čtyřech budovách postupně vybudovat 120 bytů. Další bytové domy staví soukromý developer. Nejčilejší ruch je v dolní části areálu. No a na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách maximálně 13.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax.

0: Muži, Michal Knejp, David Jož, dneska ráno.
1: Ahoj všem i ženám.
0: Ahoj i ženám. No, Jasmin nazvala holinky a vyrazila na festák Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové, samozřejmě vás všechny, kdo právě teď ladíte, a přejeme fantastické čtvrteční ráno. Teď další muzika, tady pan Sheeran.
2: Hit Radio Orion,

0: 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, Ed Sheeran, Shivers. Krásné ráno. Pohádali jste se někdy s vaším partnerem, že jste měli chuť do něčeho praštit? Mm-hmm. Máme tady příběh, borec to vzal doslova a po domácí Itálii zdemoloval platební terminál v tramvaji a na policii pak řekl, že potřeboval vybít vztek po hádce s přítelkyní. A tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás? U vás, když se doma s vaším partnerem pohádáte, jak to vypadá u Davidu, když se náhodou, jakože se nehádáte, ale když náhodou nějaká taková přestřelčička tam vznikne, jak to vypadá? Představ si tu situaci.
1: Snažím se ty emoce držet pod kontrolou.
0: Ano, ale?
1: Ale někdy se mi to úplně nedaří.
0: A rozflakáš něco, anebo prostě se jenom zdechneš?
1: Spíš se jenom zdechnu a potřebuji jenom upustit páru.
0: To máme stejně, to máme stejně. To je takový ten osvědčený způsob za mě, jak ze sebe dostat nějaký případný vztek, když bouchnou ty saze, tak buď se zdechnu, buď se zavřu vedle, nebo třeba se sednu do auta a jdu se projet.
1: Nebo se třeba vykřičíš.
0: Jakože na toho partnera, anebo že jdeš na balkón a proletáři!
1: Třeba.
0: Třeba. No tak zajímalo by nás, jak to vypadá u vás, kdo nás sladíte, když se pohádáte. Vlastně, pojďme najít to nejbizarnější nebo to nejdražší, co jste kdy v amoku pohádce s partnerem rozbili nebo zničili.
1: To jsem zvědavej.
0: To by nás zajímalo, jestli se k tomu přiznáte. Může to být naprosto anonymní. Případně, jak vypadá vaše hádka, když se, jak to uklidníte, jak tu situaci vyklidníte, jo? Ať máte na výběr víc možností. Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to pošlete klasicky zprávou a my se na vaše příběhy moc těšíme. Ella Henderson, Rudimental Alibi, další parádní muzika pro vás, 7.08, hezké ráno.

0: Bude 7:15, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Dobré ráno. Domácí hádka. Muž, žena. Borec odešel, v tramvaji rozbil platební terminál, protože si prý potřeboval vybít vztek. Tohle se stalo a chtěli jsme po vás, ať se přiznáte, co nejbizarnějšího, nejdražšího jste kdy v amoku po hádce s vaším partnerem rozbili. No a podle vašich zpráv to vypadá, že i u vás občas vládne pořádná Itálie. Několik zpráv, několik hlasovek, tak začneme třeba tou od Hanky. Ahoj kluci, nehádáme se, v hádce se kolikrát řekne to, co už nejde vrátit. Vezmu raději Hafana na procházku a vypadneme, po návratu dáme kávu nebo panáka a popovídáme si.
1: Nádherný.
0: Ideální stav. Taky píše Eva, jednou mě ex opravdu naštval do ruda, tak jsem začal ve vsteku po něm házet, co mi přišlo pod ruku, talíře, skleničky a přitom jsem ještě na něj křičela, že si kvůli němu rozbijím výbavu. Tak asi tak. Další zpráva od Ivči, dobré ráno, no tak já rozbila futra, jelikož jsem třískla s dveřmi a ulomil se tam kus. Ale bývalý si zlomil ruku, jelikož praštil dveří a neuvědomil si, že to jsou ještě ty pevné dřevěné. No jo, karma. Další zpráva od Lucky. Dobré ráno. Můj ex jednou vzal talířem o zeď a pak prorazil pěstí dveře. Bylo zajímavé pak sledovat, jak majiteli bytu vysvětluje, co se stalo. Ale vždy po větší hádce měl potřebu balit si věci a sedat do auta. A to bylo něco na moje nervy.
1: Škoda, že neřekla, jak to teda nakonec vysvětlil tomu majiteli.
0: Já si myslím, že to vysvětlil, já nevím, že možná na těch papírkách, kterýma to vysvětloval, byl Palacký a tady Destinová. Tak máme tady taky pár hlasovek, tak začneme tou od Karol.
2: Krásné ráno, tady Karol. Já nevím, jestli vás potěším, ale my se s partnerem absolutně vůbec nehádáme. Nikdy jsme se nepohádali a jsme tak nějak jako v chillu neustále, takže se těším, až tady uslyším nějaké ty zajímavosti.
0: Tak zajímavosti už proběhly a taky tady máme hezkou hlasovku od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, tak já tady teďka jedu autem a jedu se svojí 85-letou maminkou a ta si zrovna vzpomněla, že před taťkou kdysi rozflákala hrnek, že prostě vsteky před něj mrskla hrnek. Ale asi to máme v rodě, protože já si pamatuju, že kdysi jsem hodila po svým ex-manželi talíř. Omlouvám se, ale opravdu tenkrát měla jsem nádobí ještě, když si za krále Klacka nebyly myčky a já jsem prostě tenkrát taky hádali jsme se a já jsem vzala ten talíř, jako ten létající talíř prostě a talíř letěl. Je pravda, že se nic nestalo, talíř proletěl okolo jeho hlavy a rozbil se o kuchyňskou linku. Ale ono vždycky to udobřování je takový milý. Takže hezký den a nepleťte si talíře s létajícím talířem. Čau Lenka.
0: Jsem chtěl říct, že obdivuju odvahu chlapů, který se hádají se ženou, která stojí v kuchyni. No, a má v ruce různé nástroje, které může vrhnout. Nicméně, líbilo se mi, jak řekla Lenka, a s tím souhlasím, že na hádkách je nejkrásnější to usměřování.
1: Amen.
0: Amen, hezké ráno.

0: Alvaro Soler, tohle je čtvrteční hit rádio Snídaní šampionů. Vy nás moc bavíte, my za to děkujeme. Ještě tady přečtu jednu zprávu, kterou napsala Blondies. Ahoj, já jsem byla zamlada v hádkách poměrně Italka. Po partnerovi jsem hodila vázu anebo kosmetickou taštičku, což mě mrzelo, protože jsem trefila topení a všechny pudry a stíny se mi rozsypaly.
1: Ajajaj.
0: Ale nejlepší pro mě byly hádky v autě, když jsem řidič já, tak jsem řekla, ať si vystoupí. No a pak to došel, asi 20 kilometrů. Hezký den, Blondies. No tak děkujeme za zprávu a vy, kdo jste teďka v autě, my víme, že nás tam ladíte, tak bez hádek, ať nejdete pěšky, jo. Za malou chvíli vám řekneme, jak to na silnicích vypadá, bude aktuální doprava a taky... Tady vykouzlíme nějakou další parádní muziku, konkrétně Lady Gaga a Abrakadabra. Zastaví se Ivana Stovky, no a potom budete taky soutěžit o další vstupenky na Vysočina Fest v Rychle 500, tak si to nenechte u té zeské ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako Muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble, Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
3: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Riviera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permice online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase Ostrava Frenštát u odbočky na Mniší boural kamion. Počítejte se zdržením v kratší koloně. A ve Zlíně v Mladcovské ulici poblíž křižovatky s ulicí k Pasekám havarovala dvě osobní auta.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 12 Andělé v 7.32, krásné ráno s vámi Michal Knejp, David Jošt a David pro vás má opět ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Do módy se vrací starověká wellness metoda, takzvané pravilo, při kterém jsou lidé zavěšováni na lana za končetiny. Celý proces přináší nejen fyzickou úlevu, ale taky hlubší propojení těla a mysli. Radu nosí ďábel a taky astronauti. Italský módní dům představil svůj oděv se speciální vnitřní vrstvou, který budou nosit astronauti na samířící na měsíc. Značka tak dosáhla svého dlouhodobého cíle, že se stane prvním luxusním módním domem, který prorazí ve vesmírném průmyslu. Telefonování za jízdy odpovídá podle odborníků stavu opilosti. Používání mobilu v ruce během řízení výrazně snižuje pozornost řidiče. Podle expertů může být dopad na soustředění srovnatelný až s hladinou 2,5 promile alkoholu v krvi.
0: Počkej, 2,5 promile, to je strašně moc, ne? To už nemůžeš ani vnímat, ne?
2: Strašně velký množství, samozřejmě záleží třeba na tom, jak jsme zvyklí, nebo jakou máme tělesnou hmotnost. Odpovídá to třeba 5 až 7 pivům a je už u něj těžké riziko opilosti, zvracení, výpadky paměti, ztráta koordinace.
0: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, jestli není lepší normálně řídit a pak ten telefonát vyřídit.
3: Klidu. Pipka, že?
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka, 4 lístky na už 12. ročník Vysočina Festu. To tady máme pro někoho z vás, tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na tenhle festák, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37 a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na Vysočina Fest, každý den 4 kousky. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, na Miraj, Činasky, Staví se divoký byl, bude tam i Ben Kristovo, Mac 21.
2: Už 12. ročník.
0: Už 12. ročník, pozor. A to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. No a s námi ve vysílání je Jarka. Jarko, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Jarka z Kozlan u Třebíče. Jarko, už jsi někde byla na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
3: No, už jsme byli, tak myslím, že tak aspoň 8krát.
0: Ty bláho, 8krát. Tak po 9., že byste vyrazili a zadarmo, co ty na to?
3: No tak to by bylo skvělý.
0: No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jarko, která česká zpěvačka naspívala hit Sladké mámení?
3: Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik hodin mají 2 dny?
3: 48.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
3: Itálie, Řím.
0: Řím je správně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je zítra za den?
3: Pátek.
0: Ano. A poslední pátá otázka. Kolikátý ročník Vysočina Festu se letos koná?
3: 12.
0: Jarko, 12. A ty tam jdeš po 9.
3: Paráda.
0: Tak slyším, že máš radost, slyšíme s Davidem, že máš radost, to jsme moc rádi, takže 4 vstupenky jsou tvoje. Nemůžeme se nezeptat, s kým vyrazíš, nebo s kým takhle vyrážíte jako opakovaně?
3: No, jezdili jsme s manželem a s dcerou.
0: Mhm.
2: Mně se líbilo.
3: Teď už je dceři 17, takže teď už vezme možná nějakou kamarádku nebo kamaráda.
2: Mně se líbilo, jak Jarka u každé odpovědi měla intonačně takový malý otazník, jakože se nebyla jistá, ale u pátku tam byla naprosto suverénní.
0: Přesně, páteček víme všichni. Tak Jarko, 4 stupenky posíláme, moc si to užijte od 2. do 2. července v Jihlavském amfiteátru. Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl, Ben Kristova, Mac 21 a hromada dalších, bude to parádní. Tak děkujeme a přejeme hezký čtvrtek.
3: Já taky hrozně děkuju a jsem šťastná, díky.
0: To jsme rádi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A zítra poslední 4 lupeny na 12. ročník Vysočina Festu opět o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Za malou chvíli 7:45, dáváte si čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal a David, přejeme krásné ráno. No a nejenom, že pro vás máme každý den spoustu parádní muziky, ale taky hromadu soutěží. No a další soutěž, která by vás mohla bavit, je soutěž Hit, který se vyplatí. Funguje to tak, že pokud máte nějaký oblíbený song, který 100% máte, který třeba aktuálně nemůžete vyhnat z hlavy, tak když nám ho napíšete na web hitradio.cz do registračního formuláře a pak ho během víkendu uslyšíte ve vysílání Hitradia a do 10 minut zavoláte na 800 937 937, tak máte velikou šanci vyhrát parádní chytré hodinky Garmin, dětské hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak pokud byste se chtěli zapojit, komplet detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz a třeba je tohle váš oblíbený song. Stejně jako nás tady ve studiu Šabůzí, to s Davem milujeme, Bar Song.
1: Zatím nevolejte. Zatím nepište.
0: Ale klidně ho běžte napsat na web hitradio.cz, pokud je tohle ten váš favorit. Nicméně tenhle favorit za malou chvíli zahraje tady u nás na Hitradiu. Staví se i Katy Perry a přidáme aktuální dopravu. Info pro vás, kdo nás sladíte, za volantem. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce-huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
13: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
3: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě v ulici 17. listopadu křižovatky s Břesinskou havarovala dvě osobní auta. Na trase Ostrava Frenštát u odbočky na Mníší boural kamion. A pozor na nehodu ve Zlíně v Mladcovské ulici.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je vlastně taková definice počasí za poslední měsíc, hot and cold. Posloucháte Hit Radio Katy Perry 7.55, dobré ráno, dnes startuje svátek všech fotbalových fandů. Ano, mistrovství světa ve fotbale, které jsme si my jako Česká republika naposledy užili v roce 2006, takže bychom to po dvou dekádách zopakovali.
1: Je to tak, na tady ten okamžik jsme čekali dlouhých 20 let. Já ještě připomenu, že tehdy v Německu v roce 2006 jsme se zúčastnili skupiny E po boku Itálie, Ghany a Spojených států a přesně v tady tom pořadí ta skupina skončila. Nakonec Česko zůstalo na třetím místě, třetím nepostupovém místě se třemi body. Takže doufám, že letos to bude úspěšnější.
0: No, nicméně taky svět byl úplně jiný v roce 2006. Žádný sociální sítě, že jo, mobily, volání drahý, lidi si četli v tramvajích, autobusech noviny. Co dál? Taky si lidi posílali řetězový maily ještě, určitě pamatujeme. Na vyzvánění jsme měli Crazy Froga.
1: Je fakt, že i hudba byla trošku jiná.
0: A právě hudba rok 2006 nám dal hromadu parádních songů. Ano, už je to 20 let. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Taky něco tanečního. Na tanečních parketech fungovalo nejlíp tohle.
1: Myslím, že funguje dodnes.
0: Tohle funguje dodnes. Tohle hraju dodnes a lidi to baví. Lidi to baví. No a co taky dost funguje dodnes je tenhle song z roku 2006. No jo. Gnars Barkley. Crazy. Taky tohle je 2006, 20 let zpátky. Je to neuvěřitelný takhle, nebudeme tady plakat nad tím, jak ten čas utíká, protože prostě s tím nic neuděláme, ale můžeme se hezky zabavit u tohohle songu a do toho roku 2006 se aspoň na chvíli vrátit. Na Hit Radio.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Ostravo, hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
5: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví pomlčka H. HCZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy ukazuje výrazný pokles důvěry Evropanů v USA. Ameriku jako spojence vnímá už jen 11% respondentů, před půl rokem to přitom bylo 16. Většina dotazovaných nevěří, že by USA Evropě v případě krize přišly na pomoc. Současně roste podpora vyšších výdajů na obranu a snížení závislosti na amerických zbraních. I když se české domácnosti učí fixovat ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí, navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele. Kolik se dá takto ušetřit, říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
12: Nejvíc ušetří ti, kteří elektřinou nebo plynem vytápějí. Běžná úspora se pohybuje v řádech tisíců korun a nejčastěji mění dodavatelé, ti, kteří ušetří oproti v tu dobu, kdy toho dodavatele mění a platnému ceníku toho původního dodavatele, tak třeba 3, 4, 5 tisíc korun.
11: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky, podle odborníků jsou bezpečnější časově omezené závazky. Rusko staví na hranicích s Finskem novou vojenskou základnu, pojmout by měla až 6 tisíc vojáků. Na místě, kde dříve nebyla výrazná vojenská přítomnost, tak vzniká asi 10 kasárenských budov a velitelství. Výstavba začala letos na jaře a podle expertů jde o reakci na vstup Finska do NATO. Základna má být součástí nového 44. armádního sboru a celá oblast se má stát důležitým operačním centrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Výskyt kalamitních komárů je letos v Olomouckém kraji mimořádně nízký. Vyplývá to z pravidelného monitoringu krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Podle hygieniků se na příznivé situaci podílelo především velmi suché jaro, které zastavilo vývoj larev, ale také dlouhodobě zaváděná opatření proti komárům v litovelském Pomoraví. No a na Moravě a ve Slezsku meteorologové očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách maximálně 13.
14: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
15: Dneska je to tady pánská jízda, s vámi Michal a David, krásné ránko.
16: Ahoj.
15: Jasmin, ta je někde v Holínkách na festivalu Rock for People.
16: Prostě ty, co měli přijít, nepřišli.
15: Ty, co měli nepřišli, prostě no, tak jsme tady my, tak snad vám to stačí, krásné ráno vám všem, kdo nás sladíte. Nicméně dva dny před prvním koncertem v Edenu vydává Eva Farna nový single a ten si za malou chvíli exkluzivně vychutnáte tady na Hit Radio. Tak nechoďte daleko od rádia, teďka další muzika, Nickelback,

0: Lost Frequencies, Ellie Due a X Ambassadors Back to You. 8 hodin 10 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Asi se shodneme na tom, že Slavice Eva Farna je k nezastavení. Single s Mirajem, vzpomeneš si, ten patří stále mezi nejhranější v rádiích. Track Perpetuum Mobile, trendy na sockách, stejně tak novota Big Mac. No a nejenom tyhle, ale určitě i starší kousky si budete moct užít v Edenu. První ze tří koncertů startuje už za 2 dny, v sobotu 13. června.
1: No je vtipný, že jsme tady před chvílí mluvili o šampionátu v roce 2006, kdy se naposledy český výběr na turnej představil. A právě v roce 2006, a to jsme zapomněli zmínit, vyšla taky písnička Měl jsi mě vůbec rád.
0: Měl jsi mě vůbec rád, kterou známe 100% úplně všichni. Možná o dost mladší jsme na ní tancovali někde, já si pamatuju. Byli jsme na ní v Hradci Králové v Aldisu, byli jsme tam teda největší a asi jediný kluci tenkrát na střední a všude kolem nás malý holky. Eva taky byla mladší, ale Měl jsi mě vůbec rád funguje dodnes.
1: Teda. Je vtipný, že když jsme se bavili o tom, co se za těch 20 let od posledního šampionátu, poslední české účasti změnilo, tak jsme si neuvědomili, že vlastně Eva Farna tehdy vystupovala v hradeckém Aldisu a dneska vyprodává Eden.
0: Přesně tak, 3x za sebou dokonce. No, my jsme slíbili na začátku hodiny, že vám pustíme její nejnovější song, single Neříkej, co má se stát. Je to o tom naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je totiž v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. Tohle přesně říká o poselství singlu sama Eva Farna. A zní to sakra dobře. Na tomhle songu spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Rony Janeček, no a v ten poslední jmenovaný se postaral o produkci stejně jako u všech třech posledních singlů. Je to novej zvuk, je to novej zvuk a myslím si, že se na to budeme muset u Evy trošku zvyknout, ale myslím si, že to zvykání nebude trvat dlouho, protože to zní fantasticky. Tak pojďme na to. Neříkej, co má se stát. No a připomínáme, že vy se můžete na velkolepou show v Edenu dostat úplně gratis, protože u Jirky Plnáře mezi 12. a 15. rozdáváme vstupenky, tak nás leďte i po 12. a třeba na tenhle koncert vyrazíte úplně gratis. Eva Farna. Neříkej,

0: to je hlas. Don't put your blame on me. Rag and Bone Man Human, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. S vámi Michal a David a Jasmin tu dneska není a myslím si, Davide, že to je velká škoda, protože Jasmin by nám určitě řekla něco k tomu, že skončila další řada Survivora.
1: No je fakt, že my jsme Survivorem nepolíbení, takže my vlastně víme jenom, že skončila další série.
0: Já jsem to teďka, my jsme to tady právě četli na internetu, přiznám se, bez mučení vůbec jsem nevěděl, že něco takového probíhalo, ale čtu tady, že to vyhrál nějaký oťas, Otík, protože prý uměl nejlíp intrikovat.
1: Tak Otíka známe, nosí ještě pořád ty velký sluchátka.
0: Jo, no tak tenhle Otík uměl nejlíp navigovat zase teda, jo. Nebo nejlíp, no. Pak víš, jak to dopadlo s tím sloupkem. Takhle, co je rozhodně nejdůležitější informace pro nás všechny, pro vás, kdo posloucháte, že nám všem už pomalu končí Survivor. S názvem Pracovní týden, zítra páteček. No jo, to je důležitější. Sean Baker, Hey, Hi, Hello, to budou další hity pro vás, staví se taky Rose, Bruno Mars a Paté, no a myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách za volantem, přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
8: Dobrou noc.
7: Buonanotte.
8: Sladký spánek.
7: Sono dolce.
8: Matrace.
7: Maniflex.
8: Maniflex. Magnifik.
7: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po strávě, obavě, frýtku, místku, cinci a na www.vyspimesse.cz.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Mami, mami, mimino stegosaura.
0: On chodí,
19: jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
20: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě pozor na nehodu na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků u křižovatky s Porubskou a ve Zlíně v Mladcovské ulici poblíž křižovatky s ulicí k Basekám havarovala dvě auta.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion. Hey!

0: My víme, že si to zpíváte. Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha. 8.31. David má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Elektrokola se stávají rizikem, na silnicích přibývá úmrtí. Podle statistik tvoří většinu obětí starší lidé, u nichž hraje roli nižší zkušenost i vyšší rychlost těchto kol. Odborníci upozorňují, že jarní sezona bývá v tomto směru nejrizikovější, tak opatrně. Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Spotify odhalilo nejčastěji poslouchaného interpreta pro romantické chvíle. Analýza playlistů ukázala, že v hudbě určené pro intimní a romantické situace se nejčastěji objevuje The Weeknd. Data vychází ze sestav uživatelů na Spotify po celém světě.
0: To je hrozná blbost. Takže The Weeknd je nejenom král, hitparád, ale i ložnic, jo.
3: Je to tak.
0: Já si nedovedu představit, jak to musí vypadat, když třeba hraje tohle.
3: Velká romantika.
0: Myslíš? A nebo tohle?
3: Má dobrý rytmus.
0: Má rychlý tempo. Jako možná si to dovedu představit u tohohle.
3: Takhle výhoda těch písniček, kromě toho, že jsou romantický, je i že jsou dost krátký.
0: Jasně, je pravda, že teda mě by stačilo refrén jenom, ale to přečkej, mě by spíš zajímalo, jak teda, počkej, vyzkoumali, že to zrovna posloucháš u milování. To je otázka, to je vlastně na tomto strašidelné.
3: To nepíšou.
0: To nepíšou. Nevím, to si můžeme domyslet, no. Takže poslouchají nás ty telefony, nebo ne? Možná se někdo prozradil, co? Nic, pojďme na plnotučnou 90. Enjoy the silence, tohle podle mě poslouchali moji rodiče, proto jsem tady. Připomínáme, že srdcovky si můžete dát u Jirky Plnáře mezi 12. a 13. Hraje jich dohromady 5 plus jednu vaši, tak už teď můžete napsat na 777-937-777, co je ten váš oblíbený song a třeba se ho od Jirky odpoledne dočkáte.

0: 8.40, posloucháte Hit Radio, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, dobré ránko. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jedno jediné. A to, když se s námi na webu hitradio.cz podělíte o vaši nejhistoriku ze stěhování. A už zítra ve snídaní šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku můžete vyhrát třeba právě vy. No a takový příběh nám poslala třeba Jitka. Ahoj, když jsem se po rozvodu stěhovala do nového bytu, pomáhali mi dva bráchové, všechno šlo dobře, dokud průvan nezabouchl dveře a klíče zůstaly uvnitř. Takže přišel geniální plán vlézt dovnitř přes balkon. Bráchové vyšplhali na balkon, sousedi koukali z oken a hlavně jedna důchodkyně odvedle, která to sledovala s pusou do kořán. Dovnitř se dostali, hotovo. Jenomže za pár dní jsem zjistila, že po baráku koluje story, že za mnou lozí chlapy i přes balkon, že nabízím sexuální služby. Takže nový začátek, ano, jen s poněkud zajímavou pověstí. No, tak tohle byl příběh Jitky a v případě, pokud vám zítra neklapne televize, tak máme pro vás ještě lepší tip na výhru, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a tuhle výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe váš kontakt. Tak tvůj.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodní program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu VOPky. Více na vop.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.

0: www.prospanka.cz.eu.
1: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospanek.cz.

práce, domů, na cesty, prostě všude, kde nás máte sebou, kamrat. Be Mine, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8.52, krásné ráno. A tam se, fandíte fotbalu? Tak pokud fandíte, ale nejste zvyklí stávat brzy a z postele jste třeba vylezli až v posledních minutách, tak zítřejší fotbalový budíček pro vás bude solidní očistec. Zítra ráno ve 4 totiž startuje šampionát pro naše kluky, kdy se to rozdáme s Jižní Koreou a asi se shodneme na tom, že tohle bude brutální útok na biologické hodiny celého národa. Takhle, vy kdo budete zrovna na noční, tak je úplně jasný, že od 4 hodin budete na té nějaká sledovat fočus na mobilu, víme, tak bacha, ať vás u toho nevidí šéf. Teda pokud se nebudete koukat s ním, to by byla potom jiná. Nicméně pokud vás ani fočus nedonutí vstát, tak my s vámi ten zápas v zítřejší snídaní šampionů rozhodně probereme, takže vám nic neuteče. No tak fandíme našim, ať ty jeho Korejce zvládneme a my se tady na Hit Radio ještě neloučíme, zvládneme. Ještě poslední song čtvrteční snídaně, tohle vás bude bavit, Work From Home, Fifth Harmony a T.I. Dolla Sign. Hezké ráno. I worry about nothing.

0: V Harmonii, T.I. Dolla Sign, Work From Home na Hit Radio a tohle už je ze čtvrteční snídaně opravdu vše. Užijte se vysílání Hit Radio i po deváté, spousta parádní muziky je pro vás nachystaná. Dávejte na sebe pozor, zvládněte čtvrtek a zítra, vy víte, co je za den, jasně, pátek. A taky budeme rozdávat televizi za 23 tisíc korun. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz, tam se můžete do soutěže zapojit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Mějte se krásně. Přejeme úspěšný čtvrtek a zítra ráno v 6 se na vás těšíme. Ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska ve Zlíně v Hradské ulici u křižovatky z ulicí Růmy bouraly dvě osobní auta a projedete tam s omezením. V Třinci na křižovatce ulic Frýdecká a ke stadionu je silnice uzavřená z důvodu dvou spadlých stromů. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více slunce a až 28 stupňů. Ostrava uvolnila 1,6 milionu korun na nákup dvou dronů a 4 elektrických paralyzérů s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit akceschopnost strážníků. Drony s videokamerou a termovizí mohou pomoci k pátrání po pohřešovaných dětech nebo seniorech. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Trasa jízdy vede přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodonín.
3: Fotbalový servis.
12: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zápas má výkop v 9 večer našeho času. Do šampionátu vstoupí i Češi duelem s Koreou. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: I dneska bude na Moravě a ve Slezsku spíš oblačno s deštěm, lokálně i s bouřkama. K večeru by ale mělo srážek ubývat. Teploty 15 až 18, na horách 10 až 14 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Orion.
2: Je čtvrtek 11. června. Zdraví vás Karla Michalíková. Svátek má dneska Bruno. Pokud nějakého znáte, tak nezapomeňte. Proberem spolu nového robota na Ostravské univerzitě, který už pracuje jako běžný člověk. A já tak nějak pořád čekám, kdy teda to AI nahradí i nás. Teda minimálně třeba užehlení by to bodlo.

Porce romantiky na Hydrádiu Orion. Pozor, pozor, z Ostravy hlásí, že VŠBTUO mají nového kolegu, humanoidního robota za půl druhého mega, má 131 cm, 35 kg a maká. Maká jako stroj, doslova. Kontroluje univerzitní výrobní linku, naměřá ke srdečního rytmu, má 4 kamery místo očí, projde linkou, nafotí každý šroubeček a když něco nehraje, tak se okamžitě ozve. Nosí dokonce i přepravky do skladu, unese v každé ruce 3 kila. To je dost. A na baterku teda dá asi půl hoďky, pak si dřepne, dobije se a takhle pořád dokola. Takže budoucnost už stojí u linky tady v Ostravě, jak vidíte. Já jen pořád čekám, kdy ta slavná AI nahradí v práci mě. Zatím to vypadá, že jediné, co doma nahradí, je výmluva, protože to prádlo se jaksi pořád samo nevyžehlilo. Asi to čeká na nějakou aktualizaci nebo co, ale určitě ne na tu mojí.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ani nedýchám.
0: And you let her go.
1: Už jsem se nadechla. Dneska startuje mistrovství světa ve fotbale. Naposledy jsme si ho jako Češi užili v roce 2006, to už je hodně dávno. Rosický byl na startu, Nedvěd na vrcholu, svět byl jiný. No a vlastně nebyly žádné sociální sítě. Volání bylo teda mega drahé, v tramvaji byly papírové noviny, řetězové e-maily a vyzvánění Crazy Frog ovládli celý svět. Já si to pamatuju. Vy taky? Big Brother a Vyvolení jeli bomby v roce 2006 a Pluto vyletělo komplet z Party Planet. Teďka zpátky do hry, kopačky na nohy, dresy na sebe, nostalgii dejte do kapsy, protože mistrovství začíná, tak ať je to jízda od úvodního hvizdu až po finále. A pro nás holky to znamená co? Volno. Volno od chlapů.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí Park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
3: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné

Je čtvrtek 11. června, s vámi Karla, taky za chvilku Robbie Williams. Jen škoda, že teda jenom takhle zétaru, no, že se třeba neudělá čas a nepřijede k nám do studia, že? Na nějaký kratší rozhovor, hvězda. Mohl by nám tady zaspívat živě, no to by bylo hezké. Ale upřímně asi nereálné. Kdo ví, nikdy neříkej nikdy, vy jste to letos byli na Robím v Praze, určitě budete souhlasit, že to byl jeden z nejlepších zážitků ve vašem životě. A my si teď jeho úžasný talent, hlas a energii společně připomeneme. Je ten Freedom, tak tady ho máte od nás v rámci Lákadla na dnešní polední srdcovky.

0: Baby Goodbye na Hit Radio Orion a Ale Farben. My máme i svůj web, taky sociální sítě, mrkněte tam, protože tam najdete nejenom aktuální soutěže, ale taky různé zprávy z regionu, události z kraje, forky z vysílání, je tam toho hodně. Tak se bavte a také se právě teď inspirujte, kam vyrazit, protože to už ví kluci z naší redakce. Tak pěkný den.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Přijměte výzvu a zažijte jedinečnou atmosféru revírního pohoběhu Poho 50. Už v sobotu 20. června ožije Karviná sportem, energií a pohybem. Čekají na vás tratě pro začátečníky i zkušené běžce, dětské závody, štafety i legendární padesátka malebnou krajinou kolem Karvinského moře. Přijďte si zaběhnout, podpořit závodníky nebo si užít skvělý den s rodinou a přáteli. Poho 50, běh, který musíte zažít. Registrace a podrobnosti najdete na www.poho50.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí,
6: jde k nám.
7: Je, ty seš ale rostomilý.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
13: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví pomlčka HH.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, dory, brds.cz.
15: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
16: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
17: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
18: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
22: Hit Radio.
23: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
24: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
25: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
26: Hit Radio Orion.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě u křižovatky ulic k Myslivně a 17. listopadu došlo ke srážce osobního auta s tramvají. Čekejte tam velmi silný provoz. Na dálnici D1 na 310. kilometru směrem od Ostravy na Přerov stojí porušená dodávka, která zasahuje do silnice, tak tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět mírně klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil o 4 haléře na 1,40 korun na 630 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než včera. Ostrava dala 680 tisíc korun na prostředky, které pomůžou s ochranou proti povodní v městském obvodu Nová Ves. Jde například o mobilní uzávěry podjezdů. Při povodních, které krajské město zasáhly v září 2024, byla Nová Ves nejpostiženějším obvodem. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. No a čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajáře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Teď je u nás sice polojasno, ale zatáhne se, bude pršet, hlavně teda odpoledne, kdy se místy přidají i bouřky. Na večer se ale zase chvilku vyhasní. Naměříme dneska 15 až 18 stupňů.
9: Hit Radio Orion.
0: S vámi teď po desáté Karla Michalíková, taky ten nejlepší dopolední hity. Hit Radio Orion, pokračuje David Guetta a Tones and I.

uděláte chybu, to si pamatujte. Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte. Teď dobrá zpráva pro vás, co nemáte zubaře. Frýdek Místek má totiž novinku. Na třídě Tomáše Garrigua Masaryka se totiž otevírají nové ordinace, dva zubaři, kapacita až 3000 nových pacientů. Startuje se 7. července, město prostě zrekonstruovalo, lékaře domluvilo a je hotovo. Takže máte šanci se zapsat i s celou rodinou. Registrace ale půjde po etapách. Ta první probíhá na Meridens Clinic už vlastně v příštím týdnu do 26. června. Tak zkuste štěstí, já vám to moc přeju, abyste konečně někteří z vás třeba i po 10 letech usedli do zubařského křesla. A já jenom doufám, že aspoň jedno z mých 3 dětí bude zubař. Aspoň teda u jednoho by to mohlo jít, ne? Co? Tam nějaká šance?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk šeřeš

0: Popo a kapela Kryštof s hitem Jednou jsem slíbil na Hit Radio Orion. Survivor nám skončil. Vítězem je Oťas, vyhrál, protože všechny obehrál, tečka. Soutěžící i někteří diváci jsou naštvaní, ale o tom ta hra prostě je. Někde stačí být neviditelný, jenom nenápadně proplouvat a pak to celé můžete vyhrát jako Oťas. Já se ale ptám, na co se teďka budu dívat v televizi, jako už to skončilo. Už se třeba těším na podzim, protože se má vrátit Masterchef a hlavně Bachelor, jo, to je moje guilty pleasure. Právě Bachelor vyplňoval moje středeční večery a teď jsem z toho taková smutná. Asi si pohledám nějaké zajímavé knížky na večer. Dejte klidně tip, co právě čtete, protože já mám heslo reality show, ne, radši knihu. Teď už od nás Leony a taky Green Day na Hit Radio Orion, hezký den.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
13: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
14: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
15: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.

0: www.penny.cc.eu.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

K nám na WhatsApp s číslem 724-299-199 nám píšete dopravní situace, protože určitě chcete vyhrát naši dopravní hlídku, naplnit si díky nám nádrž do auta zadarmo, že ano. Ještě si tuhle naši soutěž připomeneme, každopádně taky mi tu přichází spousta zpráv od vás, co byste jako chtěli slyšet. Jako třeba Iva píše, ahoj Kájo, nebyla by tam nějaká devadesátka, která by nás roztancovala v práci, nějaká hodně retro, třeba Hanson nebo tak, zdravíme z Komaku. Tak Ivoš, Hanson tu mám, čistou náhodou, že jsi to ty a že chceš tancovat v práci. Doufám, že to teda neslyší tvůj šéf, nebo si možná trsne rovnou s tebou, co? Tak si je užijte, vy ostatní taky. A já už vám jen popřeju příjemný poslech a hezkou dávku nostalgie k tomu.

0: díl našeho podcastu Vypalovačky. Řešíme v něm největší hudební hvězdu planety Michaela Jacksona. A třeba jeho vystoupení na Super Bowlu, které bylo prostě nezapomenutelné. Malá ukázka?
1: Já jsem si schválně našla na YouTubeový video právě z toho Super Bowlu 93, kdy byl Jackson. A on tam opravdu přišel. A dvě minuty tam jenom stál.
2: A všichni pískali jenom. Teda všichni, jako pískali nebo jako jasně, jásali, dobrým slova smyslu.
1: Protože tak. Prostě přišel král, který ho milují a zbožňují a on nemusel udělat vůbec nic. A teď přesně běžel ten čas. Ten reklamní čas.
2: Jo, to je pravda. Tam každá sekunda 10 milionů dolarů.
1: Přesně
2: jako.
1: Tak, takže on se vlastně postaral o obrovský pověk a pak někoho jako napadlo, tyjo, vlastně proč ne, Super Bowl jako dobrý, tyjo, pojďme to naplnit těma největšíma hvězdama, který jsou momentálně v kurzu a pojďme to prodávat za největší peníze.
0: Odkaz Vypalovačky najdete na všech podcastových platformách, tak nám dejte vědět, jak se vám líbí, protože nám se líbí moc.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
4: Maleda mnoho kaváren.

0: ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
3: Dobrou noc.
2: Buona notte.
3: Sladký spánek.
2: Sono dolce.
3: Matrace.
2: Maniflex.
3: Maniflex.
4: Magnifik.
2: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po Strávě, Opavě, Frýdku, Místku, Cinci a na www.vyspimesse.cz.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Landeku. www.bludištělandek.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Orion.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Hit Radio Orion.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezská. Na Vsetínsku v Krhové v hlavní ulici bouraly dvě osobní auta. Projedete tam s omezením, tak s tím počítejte. A ve Vyškově v Purkyňově ulici u křižovatky s Nosálovskou bouralo osobní auto s dodávkou. Tam taky projedete s opatrností v jednom pruhu. Co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Za stole. Jenom hity. Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
1: Jenom hity. Hit Radio.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmů premiéra Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o koaliční novele stavebního zákona. Olomoucká radnice instalovala u některých podchodů upozornění pro cyklisty, aby v nich nejezdili na kolech a pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích. Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně vyhnulých mamutů srstnatých. Našli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci taky genetický materiál pocházející od vlků nebo bizonů. No a česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Včera v Oslu zopakovala umístění z Říma. Paška Nikola Ogrodníková se pak po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Morava a Slezsko se ani dneska nebude opalovat na zahradě. Ne, ne, bude oblačno, odpoledne déšť, místy bouřky, teploty 15 až 18, na horách 10 až 14 stupňů.
1: Hit Radio Orion.
0: Avril Lavigne, Shakira, taky Ray Dalton už za pár chvil na Hit Radio Orion, se kterého vás zdraví Karla Michalíková. Hezký čtvrtek.

zdravíme do Olomouce. Olomouc má totiž super hrdiny. A říkají si medici na ulici. Místo latéčka vezmou batoh, z náplast má bundu s logem a jdou tam, kam si většina z nás netroufá. Za lidmi bez domova. Zadarmo je ošetří, vyšetří, zalepí, co je třeba, ještě jim dají do ruky teplý čaj a jsou na ně moc hodní. Za celou dobu, co medici na ulici fungují, tak nebyl žádný konflikt, žádná nákaza, vůbec se o ně nebojte. Jenom spokojené a vděčné úsměvy bezdomovců. A nejde tady jenom o ty náplasti a tlakoměry. Jde o to zastavit se u nemocného člověka na ulici, mluvit s ním bez předsudků a dát mu na chvilku pocit, že je viděn, že je vidět. Takže místo pláště úsměv, místo ordinace lavička a najednou je večer pro některé lidské bytosti o něco hezčí a klidnější. A my vám za to děkujeme, jste skvělí a zdravíme vás. Medici na ulici, sledujte je.

Žádný bad day, ale funny day a rovnou funny days, protože před námi jsou slavnosti. Vypuknou už příští víkend, letos nás čekají rovnou 3 festivalové dny plné zábavy, hudby, dětského programu, skvělého jídla a atrakcí. Přijede

0: remake, Udělali si čas na nás. Olympici v Ostravě, paráda. Ale nakonec já se třeba nejvíc těším na jednu určitou kapelu a tou je Lunacy. Lunatic v Ostravě na slavnostech, to je čistá krása, velká nostalgie. Bude tam plno, cítím to v kostech a věřím, že se to společně užijeme, tak nezapomeňte, slavnosti jihu 19. až 21. června, hřiště Svazácká, Ostrava Zábřeh. Ještě to nechám. To je krása, že? Jejda, Lunatic v Ostravě.
1: FM City Fest je tady. S Hitrádiem Orion v první řadě. Doraz za námi do flítku místku nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hitrádiem Orion.
2: Tady Bud Check z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@budcheck.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Mami, mami! Mimino Stegosaura! On chodí, jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
11: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Outlet Arena Moravia, právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
20: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
2: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
1: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
2: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, že cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký...
2: Potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto.

19. hodině se můžete těšit na Hit Radio Classic a ty nejlepší hity dekád za 80. a 90. Určitě tam zazní i něco, co pro vás mám teď. Nebude to možná ta samá hitovka, ale tenhle interpret má v rukávu samé skvělé hity dekád. Jedna lepší věc než druhá. Gigi D'Agostino, italský DJ, producent, hřebec, který ještě za mého mládí byl obrovskou hvězdou a že to je teda hodně dávno, jo, pojďme si říct. A pořád tou velkou hvězdou vlastně je. Pořád vyprodává stadiony, taky by jako mohl přijet někdy do Ostravy, že? Já ho klidně ubytuju, nemám s tím problém. Já ho i nasytím, taky není problém. Já mu dám všechno, co budu.

0: jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Hit Radio Orion je váš parťák nejen v práci, hlavně na cestách. Chceme, ať je vaše cesta spokojená, plynulá a ať vždycky dojedete v pořádku do svého cíle. Za vaše dopravní info vás odměňujeme. Jste naše dopravní hlídka, která nám hlásí, kde se na cestách co děje, kde se stojí, kde se bourá. A my pro vás máme za vaše info 2000 korun na pohonné hmoty. Stačí nahrát hlasovku nebo napsat krátkou zprávu o nehodě, které jste svědkem, k nám na WhatsApp s číslem 724-299-199 a každý den jednu takovou zprávu vylosujeme. Takže denně někdo z vás dostane plnou nádrž zadarmo. To je krásná zpráva. Jste naše dopravní hlídka, my vás zdravíme a děkujeme za vaše info.
0: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: www.dnesčiny.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.

0: Facebooku www.bludištělandek.cz.
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté trece Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Hit Radio Orion.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D1 mezi 230. až 249. kilometrem ve směru na Kroměříž bude na krajnici probíhat údržba vozovky. No a na trase z Přerova směrem na Hulín u Žalkovic bude probíhat údržba zeleně. Moc to nehoňte. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat Stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: www.bludištělandek.cz.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se poslanci schází z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Po aktuálním ochlazení se o víkendu začne mírně oteplovat, a to zejména na Moravě, až na 24 stupňů. Bude ale nadále oblačno s deštěm, výjimečně i bouřkami. Po víkendu a v příštím týdnu by se od úterka mělo vrátit slunečné počasí a letní hodnoty. Fanoušci fotbalu mohou fandit od rána do večera. Restaurace a sportbary chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Vyřešit před startem světového šampionátu musí náročnější provoz i zajištění personálu, dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
3: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dny, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům, určitě to je takové zpestření.
2: Český národňák se hraje v základní skupině tři zápasy, dva nad ránem a jeden večer. Teď ještě pohled k nám.
4: Ostravští fotbalisté po sezóně pravděpodobně přijdou o Ondřeje Krič-Falušiho. 22letý obránce má ve smlouvě výstupní klauzuli, kterou se chystá aktivovat jeden zahraniční zájemce. Uvedl to na klubovém webu šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. Podle médií by měl Krič-Faluši za 120 milionů korun zamířit do Belgie.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku bude přetrvávat velká oblačnost, může se objevit ojediněle i bouřka, večer budou srážky postupně slábnout, nejvyšší teploty až 18 stupňů, ve skrych a jeseníkách kolem 12.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, posloucháte Hitrádio, začínají naše srdcovky, tedy pět legendárních hitů po sobě a šestý opět na vaše přání. Dneska je 11. června, pokud vám to ještě nikdo neřekl, začíná mistrovství světa ve fotbale. Měli byste vidět Luci, možná, že jste na tom úplně stejně a teď akorát otáčíte oči v sloup.
2: Tak ne všichni milují fotbal, že?
6: Já vím, ale je to jednou za 4 roky, na rozdíl od mistrovství světa v hokeji, který tady máme každý rok. Takže my tím tady jako žijeme, alespoň tady ta jedna polovina z nás teď ve studiu. A tak si i v rámci srdcovek dáme nějakou fotbalovou hymnu. Nebude to hned ta první srdcovka je z roku 1990, je od fantastické anglické zpěvačky, jmenuje se Don't Worry, tedy žádný starosti, jinými slovy, nebojte se, nebude to jenom o fotbale. Právě teď na Hit Radio srdcovka číslo 1.
0: Hit Radio Orion.

0: Z doby, kdy Česko ještě nebylo Česko, ještě jsme ani neexistovali. Tohle je rok 1990 a Kim Appleby s hitem Don't Worry.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio. Česko samozřejmě vzniklo v roce 1993. Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty a po 20 letech naše cesty se konečně dostaly i zpátky na fotbalové mistrovství světa. Dneska to pro náš tým začíná. Možná a doufám, že stejně jako já jste i vy velcí fanoušci a že tu kritiku veškerou házíte za hlavu a teď už prostě jenom vám to srdíčko buší a těšíte se na to. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Každopádně, dáme si srdcovku z roku 2010, nebo respektive ona vznikla dřív, ale v roce 2010 tak se dostala na vrchol hitparád, protože Coca-Cola tenkrát si vzala jako svoji reklamní píseň a stala se tak jednou z hymen mistrovství světa ve fotbale právě v roce 2010. To je mistrovství světa, na kterým jsme my jako Češi taky nebyli. Naposledy jsme tam byli v roce 2006. A moje otázka dneska v srdcovkách na vás je, byli jste někdo tenkrát se podívat v roce 2006 na mistrovství světa ve fotbale? Bylo to pro nás dostupnější mnohem víc než Mexiko, Kanada nebo Spojený státy, kde se to hraje teďko, protože to bylo tady za humny, za rohem, bylo to v Německu. Byli jste tam, jaký to bylo? Pošlete mi hlasovku na 777-937-777 nebo zprávu, stejný číslo, je to WhatsApp Hitrádia. Pojďte nám říct, jaké to bylo být součástí světového šampionátu ve fotbale. Protože, co si budeme nalhávat, většina z nás, 99% fanoušků se tam prostě letos nepodívá. Stojí to strašně peněz, je to hrozně drahý. Ale i tak, jaký to teda tenkrát bylo, dejte vědět a my si dáme tu fotbalovou hymnu z roku 2010. Kanan, Waving Flag, srdcovka číslo 2, tady u nás na Hit Radio.

0: Na Hit Rádiu něco pro opravdový milovníky houseový a taneční hudby. Felix, Don't You Want Me na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. Posloucháte srdcovky.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Před námi srdcovka s číslem 4. Páni, toto utíká teda. Takže předposlední srdcovka, kterou jsem pro vás přichystal. Ještě nás pak čeká jedna, která bude na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777, tak mi píšete vaše zážitky z posledního fotbalového mistrovství světa, kdy byli Češi v roce 2006 v Německu. Mám tady například zprávu od Romana, který píše: čau, já jsem v Německu byl a byl to nezapomenutelný zážitek. Vyřval jsem si hlasivky, měl jsem brutální kocovinu, o víkendu jsme doma akorát prohlíželi fotky ze stadionu. Rád bych vyrazil i letos, ale 60 tisíc plonkových nemám, bohužel. Zároveň jsem vytáhl dres, který mám z roku 2006 a budu v něm fandit celé letošní mistrovství světa. Jsme tam po 20 letech, to si musíme užít. Zdraví Roman. Romane, děkuju moc. Pokud vy máte nějaké zážitky z Německa z roku 2006, dejte vědět. 777-937-777. Klidně můžete poslat i hlasovku, jaký to tenkrát bylo, jaký na to máte vzpomínky, kolik vám třeba bylo a s kým jste tam byli. Já vím, je to 20 let zpátky. Je to fakt dávno. Je to hrozná trošku ostuda. Na druhou stranu, buďme rádi za to, že tam jsme. Před 20 lety se odehrávaly jako neuvěřitelné věci, to samozřejmě. My dneska v srdcovkách vzpomínáme nejen na dobu před 20 lety, ale jdeme i dál a dál a dál do minulosti. V našich srdcovkách dostáváme se i do 80. let, dostáváme se do 90. let a teď konkrétně do roku 1995. Mám tady, dámy, pro vás duet, který doufám, že vás potěší. Možná, že už jste ho také dlouho neslyšeli. A je to z toho důvodu, že když už jsem teda otevřel ryze chlapský fotbalový téma, nebo převážně chlapský fotbalový téma, tak tahle srdcovka je pro vás. Protože teď je jasný, že to s námi pár týdnů nebudete mít doma lehké. Nick Cave a Kylie Minogue. Rok 1995. Velká, i když trošku smutná romantika. Právě teď.

0: Tenhle hit je 40 let starý. Mazec. Dobře, poslouchejte ještě ten hlas. A mám pro vás otázku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: V našich srdcovkách právě teď Rick zpíval legendární hit Never Gonna Give You Up. Poslouchali jste dobře jeho hlas? Schválně, tipněte si, kolik mu bylo let, když naspíval tenhle legendární hit, který se zároveň stal dokonce i rekordním hitem. K tomu se ještě dostaneme. Tak kolik mu tak bylo? 40, 50, 60? Zní tak, to je pravda. Ale pozor, bylo mu pouhých 20 let. Ano, takhle zní 20-letý kluk. To ani není možný prostě, to ani není možný. Mimochodem, právě tento zpěvák tak se stal v roce 2008 nejlepším umělcem vůbec. Přesně takhle, na MTV Europe Music Awards 2008 dostal cenu za nejlepšího umělce. Úplně jako celkově, jo. A dokonce se stal i rekordmanem, protože dokázal dostat celkem 8 svých prvních singlů do britské top 10. Je neuvěřitelný. Ve 20 letech prakticky si zadělal na důchod, od té doby se naspíval tenhle hit, už prakticky vlastně nemusí celý život nic dělat. 12 hodin, 26 minut, tohle byla poslední pátá srdcovka a nesměla chybět dneska tady u nás na Hit Rádiu, protože ve 20 letech dokázal udělat takovýhle úspěch a my po 20 letech tak jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ano, dneska o tom budu mluvit celý odpoledne, protože to pro nás začíná. A tak se ptám, co byste chtěli slyšet v srdcovce na přání? Je nějaký hit, který byste třeba teď poslali do Mexika pro náš fotbalový tým, pro naše reprezentanty před jejich prvním zápasem? Jo? Co třeba vás úplně nejvíc vždycky dokáže namotivovat? Jaká píseň? Dejte vědět na 777-937-777. Motivační hit dáme už za chvíli. Jako srdcovku na přání.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Kdo šetří, má za 3.
11: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
10: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
11: Zítra ušetříme.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
14: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
15: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodní program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
17: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která...

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 38 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka, která dneska zazní, je jako vždy na vaše přání. A chtěl jsem vědět nějakou motivační píseň, která vás vždycky nakopne, a nebo nějakou píseň, kterou byste chtěli poslat našim fotbalovým reprezentantům do Mexika před jejich dnešním prvním zápasem. Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Vybírám tady zprávu od Tondy, který píše: čau, držím našim palce. Byl jsem na zápase proti Jižní Koreji před 10 lety v Praze a nevyšlo nám to, jsou fakt silní. Nepodcenit. Ale věřím, že to zvládneme a postupíme ze skupiny. Prosím tedy o zahrání songu, který teď mají rádi skoro všichni fotbaloví fanoušci, a to Ricky i Povery. Ale originál, ne ten disco hrozný remix. Díky moc, Tonda. Tondo, jasně, dáme si originál z roku 1981. Ty brděl, ten zápas v Praze před 10 lety proti Jižní Koreji, nebo Korejské republice, jak se oficiálně má Jižní Korea teda nazývat, tak ten se moderoval a shodou okolností jsem dal k sobě na Instagram Jirka Plnář do storíčka taky základní sestavu, kterou tenkrát jsem se musel učit, abyste viděli, jak to vlastně vypadá taky z pohledu hlasatele, jo? Mám tam prostě jednotlivý výslovnosti. Myslím si, že když jsem to všechno se naučil, tak bych klidně potom někde v restauraci dostal za moji výslovnost i závitky zdarma. Tak jo, tady je rok 1981. Ricky Povery. Hodně štěstí, pánové.

0: rádiu. Jsme se dostali do doby, kdy ještě byly černobílý televize, teda v domácnostech. Rádio se poslouchalo přes rozhlas. Jo, to byla doba. A z této doby se tenhle legendární hit dochoval až do 21. století, do roku 2026.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Díky moc za tuhle srdcovku na přání. Srdcovky jsou pro dnešní den u svého konce. Zítra ve 12 hodin vás opět čekají další, pro tento týden samozřejmě už poslední. Vždycky je máme od pondělí do pátku, a to ve 12 hodin v pravé poledne. To vám prostě servírujeme.

0: Hit, který ještě stihneme do 13. hodiny do zpráv. A ty si taky nenechte ujít. Lucie vám řekne všechno, co potřebujete dneska odpoledne vědět. Tak buďte s námi, buďte s Hitrádiem i s Jirkou Pelnářem.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodní program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. One by Allegro.

0: www.bludištelandek.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
3: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
2: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
3: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, že cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
2: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
3: Nechám se podat.
2: Firmní oktávka.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: Like a Pill, to je poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio, po 13. Imagine Dragons nebo Black Eyed Peas, ale ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy ve 13 a samozřejmě aktuální doprava, takže pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu před Klimkovickým tunelem u benzinky komplikuje provoz nehoda. Policie odklání dopravu právě přes čerpací stanici. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, kterou dnes zahájil tým silniční bezpečnosti, věnuje se správnému používání dětských sedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za tým Markéta Novotná.
11: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
10: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. V posledním roce cestovalo 70% Čechů mimo Evropu, uvádí to průzkum pro ministerstvo zdravotnictví. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému Drost se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Karolína Muchová se příští týden zahraje v deblu po boku tenisové legendy Serena Williams na trávě na turnaj v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze, informuje list The Times. Teď ještě pohled k nám.
1: Ostrava dala 680 tisíc na prostředky, které pomůžou s ochranou proti povodní v městském obvodu Nová Ves. Jde například o mobilní uzávěry podjezdů. Při povodních, které město zasáhly v září 2024, byla Nová Ves nejpostiženějším obvodem. Voda zaplavila jeho severní část, z domu ji museli odčerpat hasiči.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Odpoledne nám ještě může na Moravě a ve Slezsku místy trochu sprchnout a teploty se dostanou v maximech na 15 až 18 stupňů. Na horách ukazují teploměry kolem 12.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin 3 minuty, přeju pohodový den v práci, pokud to teda vlastně tohle sousloví jde dohromady pohodový den. Uděláme proto maximum, abyste i dnešní pracovní dobu měli o něco příjemnější. Za prvé, mám pro vás připravené skvělé hity a za druhé vám řeknu, jak se můžete dívat na mistrovství světa ve fotbale na zbrusenové televizi. A nebo naopak, Jak se, dámy, váš chlap může dívat na tu normální starou televizi a vy se můžete dívat na vaše seriály v klidu na nové televizi. Podrobnosti za chviličku.
2: Hit Radio Orion. Let's get it started in here.

0: Imagine Dragons s hitem Sharks, je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a já se vás ptám, chcete z Brusu novou OLED televizi, luxusní, od Samsungu za 23 tisíc? Není problém, pokud ano. Stačí poslouchat Snídaní šampionů, protože tento týden tak je velké téma stěhování. A tento týden tak si můžete opravdu tuhle televizi vyhrát tady u nás na Hit Radio. Chceme za to jedno jediné, a to, když se s námi podělíte na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A už zítra ráno ve Snídaní šampionů se dozvíte, jestli vyhráváte z Brusu novou televizi od Samsung v hodnotě 23 tisíc korun. No a pokud vám tahle televize neklapne, tak pro vás mám ještě jeden tip na výhru. Stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje a právě proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování a těch 15 tisíc už si potom můžete samozřejmě jako sami použít na cokoliv budete potřebovat, ať už je to třeba stěhovací firma, nebo úklidová firma, nebo kdybyste potřebovali po stěhování vymalovat, to už záleží všechno na vás. Podívejte se na webové stránky mnd.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak držíme palce.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Na ostří nože hit, který přespívala i Dua Lipa a nakonec si střihli sebou Farnou dokonce i duet, tak sám jsem zvědavej, co všechno se odehraje už tenhle víkend v Edenu, protože Eva Farna bude mít svůj koncert v Edenu, ne jeden, ale dokonce tři, v sobotu, v neděli a potom v úterý. Spousta lístků už je pryč, dokonce některý sektory jsou úplně vyprodaný, tuším, že dokonce i snad sobota už je úplně pryč, no radši se podívejte sami na webové stránky, kde se prodávají lístky. Já pro vás mám i dneska odpoledne dva lístky na ten úterní koncert, na ten třetí, který bude tedy 16. A berte to, dámy, předpokládám, že teda ty lístky budou asi jako pro vás, pro většinu, pro ženy, tak berte to, dámy, i dneska takovou odměnu za to, že ode mě budete ještě hodinu a půl poslouchat spoustu řečí o fotbale. To tak je, to tak prostě je. Dneska to začíná mistrovství světa, po 20 letech jsme tam, a tak pánové, pokud v práci nebo večer v hospodě budete řešit novinky na mistrovství světa, tak už za chvíli, zhruba za 10 minut, tak vám řeknu nejzásadnější novinky, které jsou letos na mistrovství světa v pravidlech. Protože tam je spousta věcí, včetně červených karet, včetně varu a tak dále a tak dále. Nenechte si to ujít, už za 10 minut, tady na Hit Rádiu.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Zavířovat do Ostravy u odbočky na Šino, v sobě dvě auta.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
3: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Mami, mami, mimino stegosaura.
12: On chodí, jde k nám.
11: Je, ty seš ale rostomilej.
13: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 8 a 30 minut a dneska to začíná. Jo, Češi jsou v Mexiku na mistrovství světa ve fotbale po dlouhých 20 letech. Dneska v noci hrajeme první zápas ve 4 ráno. No a já z vás právě teď udělám odborníky na nová pravidla, abyste mohli taky trochu zamachrovat v hospodě u stolu, jo? Letos totiž budete potřebovat ke sledování mistrovství světa ve fotbale kromě bramburku a piva taky stopky. Je tady několik nových pravidel, takže dobře poslouchejte, abyste byli v obraze. Ještě předtím nikdy to vlastně nebylo. Bude se to teďko zkoušet. Například jedním z těch několika zásadních, jo, je limit 5 vteřin pro auty anebo odkopy od brány. V praxi to vypadá tak, že jakmile sudí dá gesto, povel, tak hráč má pouze 5 vteřin na to, aby rozehrál aut, v opačném případě bude vhazovat soupeř, a nebo aby odkopli míč od brány. Pokud to nestihnou do 5 vteřin, tak tady v tomhle případě je trest roh pro soupeře. To je jako mazec, to je přelomový. U toho času, u těch stopek zůstaneme, je tady 10 vteřin pro střídání. Střídající hráč musí hřiště opustit do 10 vteřin. Jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště. To znamená, že konec se takovým těm tleskáním nad hlavou a najednou, jak prostě jenom se odkulhává a tak, ne. Prostě do 10 vteřin a když to nestihne, tak minutu čistého času nesmí ten druhej na hřiště. To je masakr. Co se týká zakrývání úst, tak tady, jakmile si hráč zakryje pusu při, řekněme třeba, konfrontační komunikaci se soupeřem, ladně řečeno, tak dostane červenou bez ohledu na to, co řekl. Automaticky. Prostě jde ven, konec, nazdar, čau. Jste v 10. Tím se má zabránit rasismu a dalším provokacím. Tak uvidíme. Co je za mě jako hodně zajímavý, tak to je například, že se budou mazat dvě žluté karty. Samozřejmě, jakmile hráč dostane druhou žlutou, tak má tradiční stopku do dalšího zápasu. Ovšem, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se žluté karty vynulují. To znamená, že vlastně jako hráč nemůže přijít o finále po druhý žluté kartě. Jenom když dostane červenou v semifinále. Tak to jsou nová pravidla, jenom taková jako ukázka, ono je tam toho mnohem víc, jo? A je to jasný, čím víc nových pravidel, tím kontroverznější to bude, tím víc bude hádek a tak dále. Takže máme se na co těšit. Dneska Česko proti Jižní Koreji.

0: Furtado na Hit Rádiu ve 13 hodin a 640 minut. Další nádherný hit na čtvrteční odpoledne. My vám dáme skvělý hity nejenom takhle od pondělí do pátku, ale samozřejmě taky o víkendu, a i o víkendu se vyplatí poslouchat Hit Rádio. Navíc tento víkend dopoledne za váš poslech můžete získat také i exkluzivní chytré hodinky pro vaše děti, a to od značky Garmin v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jsou to chytré hodinky, na které můžete vy telefonovat, můžete na ně posílat zprávy vašim dětem a zároveň obráceně děti vám klidně z těch hodinek můžou zavolat, můžou vám poslat zprávu, dokonce vás budou informovat v případě, že dojde k nějakému nebezpečí. Žijeme v 21. století, je to opravdu důležitá věc. Na webu hitradio.cz máte formulář, do kterého napíšete váš oblíbený hit. Co byste rádi slyšeli tady u nás na Hit Rádiu, aby zaznělo. A pokud o víkendu, v sobotu nebo v neděli dopoledne uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a když to stihnete, hodinky jsou vaše.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Přijměte výzvu a zažijte jedinečnou atmosféru revírního pohoběhu Poho 50. Už v sobotu 20. června ožije Karviná sportem, energií a pohybem. Čekají na vás tratě pro začátečníky i zkušené běžce, dětské závody, štafety i legendární 50. malebnou krajinou kolem Karvinského moře. Přijďte si zaběhnout, podpořit závodníky nebo si užít skvělý den s rodinou a přáteli. Poho 50, běh, který musíte zažít. Registrace a podrobnosti najdete na www.poho50.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
9: Dobrou noc.
8: Buonanotte.
9: Sladký spánek.
8: Sono dolce.
9: Matrace.
8: Maniflex.
9: Maniflex. Magnifik.
8: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Coldplay na Hit Radio. Víc už toho dnes neuslyšíme mezi 13. a 14. Jsou tady nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě došetřují nehodu na křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu bourala tady dvě auta a na výjezdu ze Šumperka směrem na Zábřeh pracují silničáři. Dejte pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Během ní je možné stále beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Předat jí můžeme na kterémkoliv útvaru policie České republiky, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
18: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
17: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v úvodním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal. Kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy. Vyzývají cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech.
19: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Dneska se ještě na Moravě a ve Slezsku mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty se pohybují mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12 stupňů Celsia.
20: Hit Radio.
21: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, máme 3 minutky po 2. hodině odpolední. Dneska v noci Česko hraje svůj první zápas na fotbalové mistrovství světa. A že se těšíte, tak to je důkaz i to, co mi chodí za zprávy sem na WhatsApp Hit Radio na číslo 777-937-777. Tohle jsem třeba objevil v hlasovce.
16: Zelená je tráva. Fotbal to je hra. A ten míč kulatý. Věc je záludná. Tak se s ním bochu nepárej, hey! S tou ránou góly rozdávej.
0: Já vás božňuju, za chviličku nepopulární názor a ten dneska taky bude z toho zelenýho trávníku.
20: Hit Radio Orion.

Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut. Posloucháte čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem a v tuto chvíli vždycky přichází nepopulární názor. Nepopulární názor je názor, který se málo kdo odhodlá říct nahlas, protože ví, že za něj dostane brutální hejt. A tak ho tedy každý čtvrtek odpoledne po druhé hodině já za vás pošlu takhle do světa. No a dnešní nepopulární názor, tak ten se týká fotbalu, logicky, když nám dneska začíná po 20 letech to mistrovství světa pro Čechy. A názor zní, dobře poslouchejte, fotbalisté nejsou přepláceni. Ty prachy, který si vydělají, se zaslouží. Co vy na to? Je to tak, nebo to tak není? Já zkusím dát něco jako na obhajobu tohoto názoru a to je samozřejmě to srovnání s těma chirurgama. Jo, že přece jenom kopou do míče, nezachraňují životy, to znamená, že si ty prachy vlastně jako tolik jako nezaslouží, protože nic tak dokonalýho nedělají. Na druhou stranu, když se na to podíváte, pod jakým mediálním tlakem jsou, že vlastně chirurgové tak... Ty, když si někde jako operujou, tak o tom nikdo neví. Ano, samozřejmě dělají jako neuvěřitelnou práci, ale nikdo je vlastně jako nekomentuje live. Nikdo se na ně nedívá. Ve chvíli, kdy prostě udělají jeden z těch trošku špatně, tak celá Česká republika jim nenadává, nepropírají je na sociálních sítích. Zároveň, kolik těch chirurgů vlastně jako na tom začátku struje? Fotbal hraje prakticky každý. Je to miliony a miliony hráčů a hráček, co ten fotbal hrajou. A oni se dokážou v téhle obrovský brutální konkurenci prosadit tak, že potom hrajou za reprezentaci, hrajou na mistrovství světa, hrajou v těch nejprestižnějších klubech a tím pádem si vlastně ty prachy jako zaslouží. Tak co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Chci slyšet pro i proti zprávy i hlasovky. Díky.

0: Miles Smith, Stargazing na Hit Radio, tady pozorování hvězd a o těch fotbalových hvězdách, tak si dneska povídáme na Hit Radio v nepopulárním názoru. Nepopulární názor pro dnešní den zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, že si ty prachy, které si vydělají, opravdu zaslouží. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Mám tady několik zpráv, například Martin píše, hele, jelikož jsem hokejista, tak jenom v rámci sportu, kdyby mi tuhle větu někdo řekl, tak už leží. Dobře, rozumím. Další, absolutně nesouhlasím. Mít miliony za to, že kopu do míče, to je nesmysl. Co mají potom říkat učitelé, hasiči, lékaři, sestřičky, hasiči, kteří jezdí na požární závody a jsou také excelentní atleti. Za mě jsou extrémně přepláceni. Zdraví Jitka. Dobře, děkuju za zprávu. Co hlasovky?
1: Já všechny zdravím, za mě se pletou jabka s hruškama, protože prostě nemůžete dávat dohromady chirurga a nemůžete dávat dohromady fotbalistů. Každý je placený jinak, z jiných peněz a tak dále a tak dále. A navíc všichni máme úplně stejnou šanci, když být fotbalista, no tak začni kopat do míče, když být chirurg, tak začni učit. Takže ano, za mě si myslím, že fotbalisti ty peníze dostanou, zasloužijou, pardon, protože proto dělají maximum svých možností. Od diet, po tréninku, po cestování, neustálého stresu a tak dále a tak dále. Takže přejme a bude nám přáno.
0: Děkuji za tuhle zprávu, co si myslíte vy? Je to tak? Nebo to tak není? Máte nějaký pro i proti? Máte na to váš názor? Tady ho můžete říct celému Česku. Díky Hit Radio. Na WhatsAppu 777-937-777.

0: Linkin Park na Hitrádiu ve 14.22. Posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a ten dnes zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, ty si svý prachy zaslouží. Co ví na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Mám tady zprávu třeba od Marcely, která píše: já jsem faninka fotbalu od dětství a miluju ho. Můj názor pro i proti. Pro. Fotbalisté tvrdě dřou, trénujou každý den a baví miliony fanoušků. Proti. Jsou ti kluci možná přeplácení? Ano. Tedy alespoň do chvíle, než člověk zjistí, kolik vydělávají influenceři za natáčení videí o tom, jak si čistí zuby. Takže za mě asi zasloužený a doufám, že se naši borci na mistrovství předvedou. Zdraví Marcela. Děkuju za ten názor. Máme tady další hlasovky.
1: Ahoj Jirko, tak já s tím zásadně nesouhlasím. Za mě jsou naprosto neskutečně přeplácený za to, co předvádějí. Když to srovnám s takovým hokejem, kde ty hokejisti jsou schopni hrát se zlomeným prstem, rukou nebo prostě se zlomenou čelistí nebo bez zubů a hrajou a hrajou a hrajou, tak ten fotbal je za mě neskutečně přeplácený, protože ano, souhlasím s tím názorem. Co mají říkat takový ty učitelé, zdravotní záchranné složky a tak dále, když vidím, že pak prostě ten fotbalista má za minutu to, co já nemám ani za celý měsíc, je to nesmysl. Nesmysl. Proto na to ani nekoukám. Ahoj.
0: Taky děkuju za tenhle názor. Já zkusím dát protiváhu a vemu třeba zrovna ty učitele, jo? Učitel na klasický základce je vlastně jako fotbalista, který kope pralesní ligu. Ten za to taky nebere bůh ví co. Ale pokud bude učitel tak úspěšný, jako třeba Cristiano Ronaldo, a bude ho obdivovat půlka planety za jeho schopnosti a bude učit statisíce lidí po světě, tak bude mít jako taky každý měsíc raketu na účtě. To je vlastně jako stejný. Musí se probojovat v té konkurenci a být vlastně tou celebritou v tom svém daném zaměstnání. Je to jenom názor. Další. Ahoj Jirko, profesionální život fotbalisty je krátký a to ještě pokud je fit i zdravotně. Po zbytek života by měl žít z úspor a to si myslím všichni na počátku anebo vrcholu ještě tak neumí a tak ať si ty korunky vlastně užijou v době, kdy si je vydělávají. A oni také všichni nemají stejně. Sponzory zajímají vlastně jenom celebrity a ty celebrity z nich děláme my. Tak jim to dopřejme. Většině to nevydrží na věky být v hledáčku zájmu. Zdraví Kamila. Děkuju. Děkuju. A ještě tady mám jednu zprávu. Zdravím do rádia. Zrovna včera mi manžel řekl, jak fotbalisti a hokejisti jsou dobrý ve sportu. Hodně, ale do politiky nemají co mluvit. A oni mluví. Tak a tady bych to asi jako ukončil, protože na tom se jako shodneme asi jako všichni, že politika je vlastně jako úplně jiný svět. Influenceři taky. A já vám děkuju za vaše názory. Je skvělý, že se nebojíte říct váš názor prostřednictvím Hitrádia takhle nahlas celému Česku a od toho tady ve čtvrtek nepopulární názory vždycky ve 14:00 jsou.
2: FM City Fest je tady s Hitrádiem Orion v první řadě. Doraz za námi do frýdku místku nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hitrádiem Orion.
3: Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Mami, mami, mimino stegosaura.
14: On chodí.
13: Jde k nám.
14: Ty seš ale rostomilé.
15: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý dinopark.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
19: Víš, co ti zrychlí tet? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
20: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
21: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
22: Milé Česko, KFC

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pavlik na Hit Radio, jak nám to dnešní čtvrteční odpoledne hezky utíká. Takhle kdyby utíkalo i pondělí, to by bylo jako svět úplně nádherný. 14 hodin 630 minut. Tak doufám, že už se vám blíží i konec vaší dnešní pracovní doby úspěšně ke svému konci. Je teda pravda, že pokud dojíždíte autem, tak vás asi ještě možná čeká nějaká kolona, protože za prvý počasí, za druhý prostě vždycky těsně před těma letníma prázdninama, tak mám pocit, že se to všude prostě rozkope a pak až do zimy, tak je to rozkopaný všechno najednou, jako kdyby se to nemohlo dělat prostě postupně, ale ne, musí se to rozkopat v jednu chvíli úplně všude všechno. Tak takhle to je v každém městě po té naší krásné České republice. Tak pokud budete někde tršet v koloně, za prvý poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin s vámi bude naše odpolední show. To znamená, že přijdete alespoň na jiný myšlenky. A za druhý, pokud máte pocit, že máte velkou spotřebu takhle, když někde stojíte v koloně, tak buďte v klidu, protože když budete poslouchat odpoledne na Hit Radio mezi 15. a 18. hodinou, tak si tento týden a další dva následující týdny můžete každý den vyhrát plnou nádrž gratis. Podrobnosti se dozvíte buď na našem webu hitradio.cz, anebo dneska odpoledne s odpolední show.

0: I dnes od 3 můžete soutěžit o dvojec na pohonné hmoty. I dneska můžete být naší dopravní hlídkou.
1: Stačí nám jen na náš WhatsApp napsat, kde to stojí anebo kde se bourá. Nebude to ale zdaleka jenom o tom. Vezmeme vás i za královnou Slovenska.
0: Naše odpolední show startuje ve 3 a chce vás u toho tak u toho. Prosím, buďte.
1: Těší se Michal Sevelínou.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 45 minut. To znamená, že dnešní odpoledne s Jirkou Pelnářem je u konce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Co pro vás ještě do 15 hodin chystám, aby vám to dneska v práci utíkalo ještě o něco rychleji, tak kromě toho, že bude třeba Shakira, tak abyste měli dneska fakt jako úplně super den a možná jste si trošku i s tím Hit Radiem zaspívali, tak co tohle?
1: Vracím se do mého.
0: To by vás mohlo bavit, ne? Bohnout z vás českých bohémů bude už za chvíli tady na Hit Radio. Tak si mějte krásně, přežijte to v práci a zítra v pravé poledne, kdy nám opět začínají srdcovky, tak se na vás budu těšit. A mimochodem, pánové, pokud teda budete letos sledovat fotbalový mistrovství světa, probírali jsme tady dneska nová pravidla, která jsou, je jich tam hodně, včetně varů, včetně žlutých karet, včetně časových limitů, dokonce pokud hráč nebo respektive golman neudělá do 5 vteřin odkop od brány, tak soupeř má roh a tak dále, těch pravidel je hodně, tak abyste v tom neměli zmatek, tak já je dneska odpoledne dám téměř všechny dohromady, dám je k sobě na Instagram, můžete se podívat, jako Jirka Pelnář jsem tam, a nebo poslouchejte Hit Radio pravidelně, protože pro vás chystáme také speciální fotbalový servis k letošnímu mistrovství světa, kam Česko postoupilo po 20 letech. Tak se smějte, zítra ve 12 se těším.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
18: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
19: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
20: Hitrádio.

0: akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj, zatáčí, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrátí.

0: Dnem se sednem sešel a tak tady máme čtvrtek. Děkujeme, že jste s námi a rovnou vás na Hit Radio Orion vezmeme na cesty.
1: Dobré odpoledne přejeme. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady v Olomouci v Lazecké na Kruháči. Bouralo auto a částečně tady blokuje provoz. Projíždějte opatrně. V Zubří na Vsetínsku v Hamerské ulici se srazila dvě auta. Tady počítejte s omezením. D1 344,5 km směrem od Prostějova na Ostravu, který komplikuje provoz, nehoda, na místě je záchranka, počítejte, že se i krátce zdržíte. Dobře dojďte, ať už míříte kamkoliv. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199. Někomu z vás dneska pošleme opět 2000 na benzín nebo na naftu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Zprávy a s nimi Bára Purkartová. Stovkám tisíc řidičů skončí ještě letos platnost řidičského průkazu. K jeho výměně můžete použít i portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé, bezpečné a levnější. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
1: Výměna dokladu se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Zde končí platnost rekordním 170 tisícům průkazů. A opak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se bude mění 32 tisíc dokladů.
0: Výměna průkazů se bude nejvíce týkat velkých měst. Úřad vlády si v neděli připomene Světový den dárců krve. Strakovu akademii v Praze proto symbolicky nasvítí červenými světly. Úřad také vyzval veřejnost k darování krve. Uvedl, že nemocnice v Česku by potřebovaly alespoň 300 tisíc dárců. Podle posledních dat krev každoročně daruje asi 220 tisíc lidí. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude také regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který ve středu představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty.
2: Fotbalový servis.
0: Český fotbalový nároďák v pátek nad ránem našeho času po dlouhých 20 letech zasáhne do mistrovství světa. Jak uvedl kapitán naší reprezentace Ladislav Krejčí, tým je připravený, natěšený a už se nemůže dočkat, až šampionát odstartuje. Před vstupem do turnaje drží Češi šestizápasovou sérii neporazitelnosti. Na mistrovství postoupili v březnovém play-off přes Irsko a Dánsko po penaltových rozstřelech. Na úvod mistrovství světa naši vyzvou Koreu. Hrát se bude od 4 ráno našeho času v mexické Guadalcháře.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Počasí v pěti slovech.
5: Trochu zaprší, ale bude dobře.
4: Hit Radio Orion.
6: A to je dobře, dobré odpoledne vám přejeme, jak už tady padlo, i dneska pro vás máme 2000 na plnou nádrž. Stačí se stát naší dopravní hlídkou a poslat nám info z cest 724-299-199 a za malý moment vám řekneme, jak vypadá dokonalý den podle vědců, je tak?
5: Můžete si ho hnedka zítra zkusit, tak u toho v 15.10 buďte s námi. Pěkné odpoledne od Michala a Evelíny.

0: Alex Warren nabídl Ordinary, ale tohle rozhodně není úplně ordinary den. Není obyčejný, je to čtvrtek a my víme, že čtvrtek...
1: Je skoro malý pátek a my teď budeme hledat ten dokonalý den, alespoň podle vědy. O ten den, kdy uděláte všechno správně, prodloužíte si život a zároveň nebudete zatěžovat zdravotnictví, to dá rozum. Takže dokonalý den z vědeckého pohledu.
0: Budíček 6, nejlépe s prvním světlem.
1: No tak teď už jsem mrtvý.
0: Hodinu po budíčku snídaně bohatá na bílkoviny. V 8 začněte z nejnáročnější práci, co vás čeká, jo?
1: To rovnou jako... odrovná a půjdu zase spát.
0: V 10.30 krátká pauza venku, třeba zajít si pro kafe.
1: Mm-hmm.
0: V 1 potom oběd, zásadně bez obrazovky, jo? Bez telefonu, soustředění se pouze na jídlo.
1: Mm-hmm.
0: V 15.30 kreativní práce nebo práce, která je vám příjemná, jo? Ta lehčí část, to znamená v 8 si začnete pracovat to nejhorší a v 15.30 potom už jenom nějaké jako věci, které vás buď baví nebo vás tolik nezatěžují.
1: Mm-hmm.
0: 6 hodin procházka nebo cvičení.
1: Počkej, nevynechala si nějaké kafe nebo 2-3 ještě mezi tím?
0: Kávy nevadí, to je jasné, to si asi klidně
1: kávy, dortíky,
0: dát.
1: Ano, pro ten krásný den. Mm-hmm.
0: V 6 procházka nebo cvičení, v 7 lehká večeře, v 21 hodin stlumit světla, odložit obrazovky, ideálně třeba kniha, a v 10 jít spát a opakovat to takhle každý den. Nezní to tak hrozně, není to úplně těžké. Všimněte si, že se tam vyloženě nejede na nějaké jako extra zdravé jídlo. Že se jako už ví, že každé jídlo je OK, když držíme nějaký správný poměr, už nešikanujeme slaninu, protože je to slanina, že víme, že si všeho můžeme dát trošku. Že
1: nezní jako... to špatně, tak dáme cvičný týden?
0: Jo, od pondělka.
1: 2078.
0: Nejdřív.

0: 15 hodin 16 minut, posloucháte Hit Radio Orion, zdraví vás Michala a Evelina, jdeme se podívat na naši dopravní hlídku.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: A Tomáš píše, ahoj v rádiu, na trase Štramberg-Frýdek místech se nikdy nic neděje, jezdím tam a denně do práce a píšu, protože potřebuju prachy na benzín.
0: Miluju.
2: Tomáši, ceníme upřímnost a vlastně i ty dobré zprávy z cest, že jo, kterých není nikdy dost, tak dobře dojďte.
0: Ještě nevíme, jestli Tomášovi ty prachy dáme, takže nám pište ještě dál. Uvidíme, Tome, uvidíme, jo?
2: Dobré odpoledne za malou chvíli NZ-ko.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
4: Eta Extra slevy startují. Electrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie s DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi to je jeden z těch zpěváků, u kterého slyšíte charisma. Nejenom vidíte, ono jde normálně slyšet. Je to rádio Orientace, kterou posloucháte, Michal tady kýve, on zapomněl, že je v rádiu, takže ano, kolega souhlasí.
1: Mám vydat, zvuk.
0: Vydej,
1: no, souhlasím
0: zvuk.
1: S tebou, ano, máš pravdu.
0: A jdeme na tu nejzbytečnější zprávu, předem se vám za ní opět omlouvám.
1: A proč?
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Protože dneska je to turbo ptákovina.
1: Je to skvělá ptákovina. Jeden kluk z Minnesoty má čerstvý zápis v Guinnessovce. Dokáže otevřít pusu až tak moc, že do ní narve třeba tres banánů. Vypadá to hodně creepy, ale když ji otevře doplná, může klidně vyzvat na souboj i žraloka. To není špatné. A navíc určitě neslyší jako já u zubaře. Otevřete mi tu pusu pořádně, prosím vás, já se tam nedostanu.
0: No nedala bych mu kousnout do rohlíka, ten by ti tam hodil takého gryba, že ho zežere na jeden tak.
1: My samozřejmě téhle megatlamičce gratulujeme.
2: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Ride Round. Florida.
1: Florida a Kesha Ride Round.
0: A proč to nemůžu říct já?
1: Tobě to nešlo, tak já jsem ti chtěla.
0: Já jsem to chtěl procítit, no dobře. Řeknu ti, když se koukám na to počasí, tak mám chuť do toho fakt kopnout. Jako déšť, zima, co je tohle za jaro? Člověk by měl na každý výlet plán B, že jo?
1: Ten může být někdy lepší než ten původní. Bohumínský Jump Park je ideálním místem, kde přeparkovat tu energii z venkovních hřišť. Na trampolínách, v pionové jámě nebo u basketbalových košů si děti zlepší kondici a koordinaci, zatímco vy si můžete dát třeba kafe.
0: No ty zrovna budeš zlepšovat tu konvici.
1: Já potřebuji svoji konvici hodně zlepšit. Konvici úplně k ničemu.
0: Pro milovníky přírody a podvodního světa je skvělým typem rybí dům v Chotěbuzi. Jo, mají tady akvárka, ve kterých plavou dravé štiky nebo dokonce metrový jeseteři. Navíc si tady můžete dát některou z rybích specialit.
1: No a ještě v Třince tam mají super zrekonstruované kino Kosmos, které má jedinečnou atmosféru, špičkový zvuk pro ty nejlepší filmové zážitky.
0: Super tip na výlet, není zač?
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: Hit Radio.
4: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
9: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
10: Dobrou noc.
9: Buonanotte.
10: Sladký spánek.
9: Sono dolce.
10: Matrace.
9: Maniflex.
10: Maniflex.
11: Magnifik.
9: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
12: XXL výprodej v online shop CZ.
13: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
16: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
19: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
23: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
24: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
25: Čerstvé jako z Kauflandu.
26: Hit Radio Orion.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před 16. hodinou na Hit Radio Orion. Zdraví vás Michal Sevelínou, teď míříme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, hlásíte nám kratší kolonu na trase z Fluneku do Opavy na výjezdu z Hradce nad Moravicí. Jsou tady v sobě dvě auta. Pozor i na trase ze Vsetína k hraničnímu přechodu se Slovenskem před Střelnou. Zasahují záchranáři a policie u nehody dvou aut. A na Vsetínsku na trase z Valašské Bystřice na Rožnov pod Radoštěm před Uhlisky bourala dvě auta. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako Muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
4: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. O nadcházejícím víkendu se lidem otevřou běžně nepřístupná místa. Konat se totiž bude den otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Pro veřejnost si chystají komentované prohlídky a doprovodný program i pro ty nejmenší návštěvníky. Příběh podnikatele Tomáše Bati táhne. Návštěvnost turistických cílů ve Zlínském kraji spjatých právě s rodinou Baťů meziročně vzrostla o 30%. Sledovaná baťovská místa loni navštívilo 360 tisíc lidí. A třeba komentované prohlídky vily Tomáše Bati ve Zlíně jsou vyprodané na několik měsíců dopředu. Až 2/5 Čechů mají problém víc se svými výdělky. A to i přesto, že průměrné mzdy rostou. A víc lidí hodnotí finanční situaci lépe než před rokem. Pod hranicí příjmové chudoby podle odborníků žije zhruba 1 milion lidí. Pětina domácností si pak nemůže dovolit nečekané výdaje. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční. V případě postupu Češky v semifinále narazí na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul obhajují Italky.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Tak co počasí, no?
8: Počasí, no. Tak počasí, no, zítra by mohlo být jasno nebo polojasno. Kupovitá oblačnost, ty jo, to vůbec nevím, slabé přeháňky, zejména na horách, mělo by se to zlepšit, já to vypadá, jak kdybych to teďka četla z nějaké koule, že?
0: Ne, čteš to z internetu.
8: 17 až 20 stupňů, prosím.
5: Hit Radio Orion.
0: Hlavou proti Evelíně, můžete si vybrat, jestli to do ní naperete zlehka nebo sprutka.
8: Naperte to tam pořádně.
0: Každopádně, když ji v rychlém kvízu 2 na 2 dáte, užijete si slavnosti jeho zadáčo.
8: A my vám to přejeme. Miley Cyrus otvírá tuhle hodinu, to já vám přeju moc. Zavřete oči, vychutnejte si tu moji holku. End of the world na Hit Radio Orion.
0: Dobré odpoledne.

0: Velšli Arms na Hit Radio Orion, 16 hodin 10 minut. Já stále připomínám, že pokud máte nějaké komplikace na cestách, tak si je určitě nenechávejte pro sebe a dejte nám vědět, buď to napište, nebo lépe pošlete hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199, protože někomu z vás dneska pošleme 2000 na benzín nebo na naftu. A aktuální dopravní info už za pár minut.
1: Znáte královnu Slovenska? Ano, Slovensko má teď nově královnu, už asi půl roku. Její žena, která vypadá jako Fico, tenhle hit internetu vám určitě neutekl, pokud jo, jedná se o 35-letou transameričanku, která totálně vypadla Ficovi z oka, já to miluju. Někdo ji na Instagramu objevila a od té doby je to hit, já ji sleduju. Miluju, se přiznám. A hlavně miluju, že je to trans žena.
0: Jsem ani nevěděl.
1: Prosím.
0: No nevěděl, já jsem jenom...
1: Je to trans žena, protože právě do LGBT lidí Fico kope dlouhodobě. Mm. To nevymyslíš prostě, že má svoji trans dvojnici.
0: Ale ta podoba je neuvěřitelná, jo. A Gwyneth včera přiletěla do Prahy a teď míří na své milované Slovensko, kde teda ještě v životě nebyla.
1: Jasně, že ne. Poprvé o něm slyšela, až když se stala královnou.
0: Přesně, už poznala, jak vypadá slovenská vlajka a teď už pozná i své poddané, jo.
1: Nemyslíš. Slovensko je na tom s politikou jako dlouhodobě špatně. Je to tam strašná šaškárna, i když teda... Poslední měsíce u nás nemáme úplně co mluvit, oni nás varovali, ale není divu, že se svojí královny takhle chytli. Jo. A já miluju, že ona se zvedla z Ameriky a na to Slovensko fakt přijela za těma fanouškama, to je strop.
0: Aby naštvaní Slováci nakonec na ten hrad fakt jako nedostali.
1: Já doufám, že tomu Ficovi aspoň tíká v oku z toho. Minimálně.

0: Song pro všechny, co neumí ve vztazích pálit mosty, a já vím, že vás je hodně. Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si.
1: Dobré odpoledne přejeme a míříme na silnice.
2: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Vy jste naše dopravní hlídky. Jana napsala: v Ostravě v Cinkrově ulici před odbočkou na Českobratrskou směrem na přívoz je bouračka. Píše nám i autobusák Pavel, to je trošku delší. Trasa Opavská Duha, fakultní nemocnice, celkem pohoda. Menší klasické zdržení mezi fakultkou a křižovatkou 17. listopadu s Vřesinskou. Potom Rudná až po sjezd na Výškovice v pohodě. Mosty nad Polaneckou jsou už v provozu v obou směrech, ale pozor, na Čujkovovou je rozkopaná od Kotvy až po náměstí SNP a deště se podepsaly na zasypaných výkopech. To je teda dopravní zpravodajství, úplně do puntíku. I Pavel může vyhrát 2000 na pohonné hmoty. Tak se přidejte 724 299 199.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: City Fest je tady, s Hit Rádiem Orion v první řadě. Doraz za námi do flítku místku, nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hit Rádiem Orion.
4: Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
11: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
6: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ajajaj, pojďme na to.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Hlavou proti Evelíně.
3: Celý tento týden tady na Hitradio Orion soutěžíme o lístky na slavnosti jihu. Dva lístky na sobotu a dva na neděli. Kdo se o ně pokusí dnes?
0: Jeden Radek, že?
4: Ahoj, ano.
0: Odkud?
3: Jeden Radek.
4: Ostravy.
3: Jeden Radek z Ostravy.
0: Jako na zavolanou, výborně.
3: Radku, ty jedeš v autě?
4: Jedu v autě, jo, jo.
3: Dobře, tak pojď soustředit se na cestu hlavně, jo, když to tady pokazíš,
4: tak... Já to tady zaparkuju hnedka.
3: Dobře.
0: Buď tak hodný.
3: To říkaj vždycky, víš, a já vám to teda nikdy nevěřím.
4: Tak, já stojím, ustojím.
0: Pravidla
4: tak,
0: znáš?
4: Pravidla znám.
0: Výborně, tak kdo začne?
4: Tak třeba já.
0: Jdem na to. Radku, které z tohoto ovoce nemá pecku, třešně nebo višně?
4: Višně.
3: Obojí má pecku, ne?
0: Evelína má pravdu.
3: Ale to byla zavádějící otázka.
4: To byla teda blbá otázka.
3: Jo, byla
0: ne,
3: zavádějící.
0: Otázka byla dobrá, ale byl to takzvaný chyták, ale my ti to uznáme.
3: Byla to takzvaná blbost.
0: Ale chtěl bych teda višně bez pecky, nebo co jste říkal. Co možná jako taky já, prodává.
4: Já višně ani třešně moc nemusím, mě potom bolí břicho.
0: No, to tě omlouvá. Evelíno, jedeme bomby, jaký den v týdnu byl včera?
3: Středa.
0: Dobře, Radku, se kterou obcí sousedí ostravské letiště? Další taková, že? Těžká. Chceš možnosti?
4: No, asi jo.
0: Kozmice, Mošnov, Sedlnice.
4: Sedlnice?
3: Mošnov Airport.
0: Si děláš srandu, ne, chlape?
4: No, vidíš to, úplně mi to vypadlo.
0: Vypadl signál, takže co jsi říkal ještě jednou?
3: Co jsi říkal ještě jednou, prosím tě, jaké teda sousedí?
4: Mošnov.
3: Jo, dobrý.
0: Jo, dobrý, jo, dobrý, Evelino. Teď si tě namažeme, ve které z těchto zemí se nekoná fotbalové mistrovství? Chceš možnosti?
3: No, dávej, Mošnov.
0: Když... Mexiko, Paraguay, USA.
3: USA.
0: Paraguay, no.
3: Co mají
0: tak Radku,
3: Paraguay?
0: Je to tvoje, bylo to o fous, teda možná o dva fousy, o knír bych řekl.
3: Bylo to o celý plovous.
0: Tak prosím tě, pobav nás teďku, aspoň na závěr. Koho vezmeš sebou a co si nejvíce užijete?
4: Vezmu přítelkyni a nevím, co si to užiju, protože jsem tam ještě nikdy nebyl.
3: A tak to bude velké překvápko, ale bude se ti tam líbit. Jo, za to dáme ruku do ohně, no palec.
4: Super,
0: děkuju. Přišla bez ruky, dobrý.
3: A to bude velké překvápko, ale bude se ti tam líbit. Jo, za to dáme ruku do ohně, no palec.
4: Super, děkuju.
0: Přišla bez ruky, dobrý, gratulujeme a posíláme Nickelback.

0: říkat, co tady teďka Michal před chvílí řekl. Řekl Tereza, no, Mašková a Marek Brambora. Proč jsem řekla, že vám to nebudu říkat a pak jsem vám to řekla, to je jedno.
1: Já si chtěla prostě stáhnout tuhle show úplně ke dnu.
0: 16 hodin 43 minut. My se moc těšíme už na příští víkend, který odstartujeme v pátek na FM City Festu. Jo?
1: Hlavními hvězdami budou Alan Walker, Robin Schulz, Marek Ztracený nebo Lucie, jo? A spousta dalších.
0: Doufáme, že se tam uvidíme s vámi, protože tam zase budeme živě vysílat, takže se přesuneme zase mezi vás a těšíme se na to.
1: Od 15 hodin.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
3: Moravskoslezský kraj rozdělí na podporu sociálních služeb kromě peněz ze státního rozpočtu i peníze ze svého rozpočtu. O kolik se jedná a na co peníze půjdou, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Moravskoslezský kraj na tuto sekci na zvýšení kvality přispěl částkou 30 milionů korun. Jedná se konkrétně o 81 projektů, které budeme podporovat. Například v domově tady v Ostravě ve Slunečnici za to budou nakoupeny ty různé jeřáby a ty podsedáky, které umožní lépe manipulovat s tím pacientem. Samozřejmě ty peníze jdou zase napříč Moravskoslezským krajem od Havířova až po Frenštátsko a de facto byly uspokojené ty žádosti téměř ve 100%.
3: Já už jen zopakuji, že kraj takto podpořil 71 projektů.
2: Moravskoslezský magazín.
3: Moravskoslezský kraj se už po šesté zapojí do programu Obchůdek 2021+. Opět provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí finanční podporu. Připraveno má téměř 4 miliony korun. Pokračuje první náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
5: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
3: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou až 130 tisíc korun.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
11: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
12: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn.
13: doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Orion.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
13: Hitrádio Orion.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: skončí.
1: Ano, přesně tak. 2 minuty před 17. míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s ulicí v Zahradách bourala 2 auta, opatrně tady. A v Cingrově ulici taky v Ostravě před odbočkou na Českobratrskou směrem na přívoz bourala taky dvě auta, počítejte s omezením a s menším zdržením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.

0: www.drinky.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Tým silniční bezpečnosti zahájil kampaň ke správnému používání dětských autosedaček. Cílem je vzdělávat rodiče a prarodiče, kteří se dopouštějí chyb při cestování s dětmi. Používají nevyhovující sedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Kampaň zahrnuje spoty i roadshow přímo v terénu. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední dny na to, aby beztrestně odevzdali nebo zaregistrovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Předat ji mohou na kterémkoliv útvaru policie. Víc mluvčí prezídia Irena Brodská.
9: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
8: Podle policie lidé nejčastěji odevzdávají pistole nebo lovecké zbraně. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více sluníčka a až 28 stupňů. České basketbalistky odstartovaly 3týdenní úvodní přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. Po dvou kempech v Praze na Královce ji zakončí v Mariánských Lázních, kde se pak opět sejdou 3. srpna. Před šampionátem Češky sehrají i 5 přípravných zápasů.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
11: Zítra čekáme polojasno nebo jasno, to ráno, odpoledne už se to bude trochu schylovat k oblačnosti a zejména teda na horách může přibývat oblačnost.
12: To večer?
11: No, odpoledne. 17 až 20 stupňů nejvyšší teplota.
6: Hit Radio Orion.
11: Na otázky nebyla moje předpověď počasí připravena, to ne, jako to pardon.
12: Tak, pojďme si připravit tu další hodinu.

města hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů, to je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou,

0: Hantrex na Hydrádiu Orion právě odehrál. My jsme moc rádi, že jste byli u toho a doufáme, že u toho ještě chvilku budete. My jsme tady totiž až do 6.
1: Dnes v noci nebo už vlastně zítra to bude takový fotbalový K-pop na hřišti. Na fotbalovém šampionátu nás totiž čekají Jihokorejci. Víc k tomu si řekneme za moment. Evelino, nezívej. Ale vlastně dobře, že zíváš, protože v Austrálii teď trenduje spánkové rádio, to by se ti mohlo líbit.
0: Yeah.
1: Dost tomu pomohl jeho šéf a moderátor v jedné osobě, který si zkrátka přiznal, že je trošku uspávač hadů a jeho vstupy posluchače uspávají. Takže teď je z něj profesionální uspávač rádiový a zdá se, že je to trefa do černého. Pouští. Lidi si to prostě zamilovali.
0: Bílý šum. Tenhle ten John se jmenuje, navíc pouští samé melodie bez vokálu, jo? Fakt takový bílý šum, kytara, klavíru, což zní trošku jako to šustění trávy, co mají rádi děti, a v tomhle doprovodu posílá své publikum do říše snů. Já chci vidět jeho publikum, už samotná ta zpráva nás trošku rozívala a vás možná taky. A hodně z vás je teď za volantem, tak pojďme to trošku ještě rozplodit.
1: Pozor, pozor, nespát. Co byste řekli na 2000 na plnou nádrž? Můžou být vaše, když se stanete naší dopravní hlídkou a pomůžete ostatním řidičům tím, že nám napíšete nebo klidně namluvíte hlasovku na náš WhatsApp s informací, která může ostatní varovat před nehodou, kolonou a nebo jinou komplikací. To číslo je
0: 724-299-199.
1: Další muziku posíláme právě teď, už to syčí.
0: Coldplay a Beyoncé, taková jedna hezká hymna pro víkend.
1: Dobré.

0: Flair ten má co nabídnout a tak nám to teď nabídl. Hit Radio Orion posloucháte právě teď. Jdem na to.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Vy jste naše dopravní hlídky a dali jste nám vědět, že v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s ulicí v Zahradách je bouračka a další bouračka je v centru v Cingrově ulici před odbočkou na Českobratrskou směrem na přívoz. Díky za ty vaše zprávy a tipy. Za malou chvíli se dozvíme, kdo dostane 2000 na plnou nádrž. Těšíme se za moment.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble, Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
20: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
6: Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
22: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
21: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
22: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
21: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
22: Nechám se podat.
21: Firmní Oktávka.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: se rozhodli odměnit za dopravní linku našeho posluchače Tomáše, i když jako moc řidičům s ničím nepíchnul, ale posel dobrých zpráv a šířič dobré nálady je vlastně, jako za volant je podle mě to nejdůležitější, ne?
1: Rozhodně, tady ti uvolnění vtipní řidiči, to máme rádi.
0: Ahoj Tomáši, Michal Severinou, Hit Radio Orion.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Prosím ahoj do rádia, na trase Štramberk, Fídek, Místek se nic neděje, jezdím tam a denně do práce píšu, protože potřebuju prachy na benzín, jsou tvoje.
2: Ne, to jsem já.
0: Prosím tě, co by tě tak na té trase potěšilo, řekni nám.
2: No, já nevím, to už klidnější tam nemůže být. Možná lepší auto, anebo plnou nádrž.
1: Aspoň kolonka, ne?
0: No, tak to druhé tě asi splníme, auto ti nedáme samozřejmě. Ale počkej se na prázdninové objížďky, abys potom nelitoval, aby si ještě s láskou nevzpomínal tady na tyhle dny.
2: Tak super.
1: Tome, je to tvoje, my ti gratulujeme a děkujeme tady za tu dopravní zprávu, která nás vlastně nikam neposunula, ale pobavila.
2: Jo, děkuju, já děkuju.

0: Kalifornii a Red Hot Chili Peppers. Hit Radio Orion je u toho s váma, ať už je to, co je to, díky, že může.
1: Startuje fotbalový šampionát a dneska hrajeme s Jižní Koreou. Co o nich víme, Evelino?
0: Oliheň, Samsung, K-pop a že jsou na jich od Severní Koreje.
1: A co dál? Nic moc. A víc se zamkli před novináři a nedávají žádné rozhovory, takže něco na nás určitě kují. A rozhodně si věří, The Korea Times před dnešním zápasem píšou. Nebo The Korea Times před dnešním zápasem píšou. Co se týká hvězdné síly, Korea evropský tým zastěňuje.
0: Ok, ale my jsme zase vyšší a to o dost. Stačí držet míč 2 metry nad zemí a hotovo 20. Hraje se ve 4 ráno, ale vstávat kvůli tomu asi nebudem. Co vy?
2: Užij si FM City Fest s Hitrádiem Orion. Ruce nahoru! Buď u toho s námi, zastav v našem festivalovém studiu a odstartuj dvoudenní party. Léto zní jako Hitrádio Orion.
3: Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
4: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
9: Dobrou noc.
8: Buonanotte.
9: Sladký spánek.
8: Sono dolce.
9: Matrace.
8: Maniflex.
9: Maniflex. Magnifik.
8: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostrávě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.subarucrosstrack.cz. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak doraste slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. Nehoda dvou osobáků se došetřuje v Ostravě, opatrně v Cingrově ulici. A pozor, taky v Krnově, v Revoluční ulici se došetřuje střet osobáků s cyklistou. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přijde Lucie Daňková. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, která se věnuje správnému používání dětských autosedaček. Co bylo motivací spustit i právě teď, řekne za autora tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
8: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
7: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. O víkendu se otevřou běžně nepřístupná místa. Čeká nás víkend otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Probíhat budou komentované prohlídky a doprovodný program i pro nejmenší návštěvníky. Naši fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Prvním soupeřem českého nároďáku bude zítra ve 4 ráno Jižní Korea.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Večer a pak v noci polojasno, dokonce až skoro jasno, k ránu v západní polovině Čech opět přibývání mraků se slabým deštěm. Ráno bude ale chladné, 8 až 4 stupně, to jsou minima, a pátek přes den oblačný. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, ale později opět zataženo s přeháňkami na celém území. Nejvyšší teploty nikterak vysoké, 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tepleji.
10: Odbyla 18. hodina, na Hit Radio budeme pokračovat hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ten startujeme právě teď. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

hodně na pohodu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 11.6. vám 10 minut po 18. přejeme pohodový čtvrtek. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a hitů milénia. Liquido, taky Erasure za námi, před námi třeba Vanty a Kulty, The Magic Key se jmenuje písnička, která je připravená hned jako další v pořadí. Taky Entrance, D.I.S.E.O. i s tím můžete počítat. I tuhle hymnu, která nesmí na žádné pořádné retro party chybět, jsme pro vás pro ten dnešní den nachystali. Tak až do 21 hodin budeme vzpomínat, budeme plní nostalgie a hlavně se vychutnávat hity, na které se trošičku zapomnělo, ale o toho jsme tady my, abychom je oprášili v hudebním archivu. A připomněl.

0: Tohle je ta správná hymna DISCO, jinými slovy disco a partička Entrance. Slibovali jsme tuhle věc v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Ve čtvrtek, kdy vám přejeme pohodový den. Mimochodem, pokud jste si třeba říkali, že už jste zatraceně dlouho nebyli v kině a chtělo by to někam vyrazit, tak si ještě chvilku počkejte, ale nemoc dlouho, protože už 18. června má premiéru česká novinka s názvem Tahle party je dead. Pokud máte rádi horor, ale zároveň se dobře bavíte, je tenhle film právě pro vás. Tahle party je dead totiž přináší kombinaci hororu, komedie, generační výpovědi a odhalí nám, co se asi také stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy, přičemž zjistí, že problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy. Celé to v podstatě začíná na jedné halloweenské party, kde to tak trochu žije, i když se tak trochu umřelo. Nicméně nalákat vás může i trailer, který je právě venku. Tak si film Tahle party je dead nenechte od 18. června ujít, protože jak to vypadá, bude to stát za to. Za to budou stát taky další naše hity v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic Frankie Goes to Hollywood nebo zpěvačka Enya, tu vám pošleme už za chvíli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
6: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
11: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
12: Ostravo. Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.

Facebooku www.bludištělandek.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: www.cc.eu.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
3: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ale jsou Králové 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak to je věc, kterou jsme si nemohli při čtvrtečním večeru odpustit. Hit Radio Klasik je v plném proudu. A pokračovat bude taky touhle romantiárnou. To je lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias. Rhythm Divine pro vás máme nachystané. Do dalších minut počítejte taky s Alanis Morissette nebo skupiním Bad Boys Blue. To všechno vám stihneme do 19. zahrát.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
13: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Azore, ke mně, nech tu srnku.
16: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
19: Zase lítáš v oblacích.
20: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
19: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
20: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
19: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
20: Více o akci na
21: firma na zážitky.
0: vždycky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pokračovat budou Guns N' Roses. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju.

Touch Me, to zpívala Samantha Fox. Čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic je v plném proudu. Vstoupili jsme do jeho druhé hodiny, ve které pro vás budeme mít taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Není to jenom zahraniční muzika, je to taky ta česká a slovenská. Třeba Richard Miller spojuje oboje. Slovenský zpěvák, který řadu písní naspíval v češtině a v singlovce Baroko se navíc ještě obklopil řadou hostů. Tušíte správně, hrát vám ji na Hit Radio budeme právě teď.

0: byl projekt Dream s hitem Things Can Only Get Better. Věřím, že jenom lepší bude taky ten aktuální týden. Konec konců máme čtvrtek. A před námi pro mnohé vysněný pátek a nadcházející víkend. Zbytkem čtvrtečního dne vás ale budeme provázet ve velkém stylu. V aktuálním čase ve stylu Oldies Pecek, 80-ky, 90-ky, hity milenia. To všechno pro vás máme. Důkazem budíš už za chvíli třeba Bryan Adams nebo Lisa Steinfeld. Ladíte Hit Radio.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálady. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
4: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá.

0: Liverpool Michal Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Potřebujete půjčit auto na dovolenou, na cestu, nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné devítimístné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zeman Car. Nasednete a jedete.
2: Milé Česko, KFC.

0: Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. One by Allegro.

Nejen Coco Jumbo, ale třeba taky písničku Up and Way má na triku Mr. President. Už jich máte Hitradio a hudební speciál Hitradio Classic. Dál pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. Život jako na horské dráze máme občas všichni. Ronan Keating o tom dokonce napsal písničku Life is a Roller Coaster. Tahle písnička vyšla v červenci 2000 jako druhý single z jeho debutové desky. Nejprve dobila jeho rodné Irsko, pak zbytek Velké Británie a nakonec i celý svět. Éter Hitradia bude dobývat právě teď.

0: Za naše práva se právě teď rvali Beastie Boys, tohle byla hitovka Fight for Your Right. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který si vyhrazuje právo hrát to nejlepší z minulosti. Do konce hodiny pro vás budeme mít ještě nabídku dalších skvělých hitů. Těšit se můžete na Eltona Johna nebo Lucku Bílou. Čtvrteční večer pokračuje ve velkém stylu.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Svícenfest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
6: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Redera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permanentky online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!
7: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: Popeyes.cz. Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
4: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
5: Pokračuje Hit Radio Classic, hudební speciál plný hitů minulosti. Další hodinu startuje Lady Gaga. S vámi Michal Pospíchal, přeju dobrý večer.

0: tenhle hlas se moc snadno zaměnit nedá, patřil Jenny Jackson. Jenny Jackson je nejmladší sestrou Michaela Jacksona, nezávisle na tom si vybudovala velmi slavnou a úspěšnou kariéru. Na triku má dnes přes 100 milionů prodaných nahrávek po celém světě. My jsme si od ní připomínali globální hity Together Again. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nám připomíná hity, na kterých jsme vyrůstali, u kterých jsme prožívali důležité okamžiky. Možná se některý váš životní příběh váže k písni Moonlight Shadow Michaela Oldfielda nebo třeba ke kapele Manic Street Preachers. Tyhle interprety si každopádně dáme za chvíli. Čtvrtek trávíte s Hit Radiem.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 tisíc lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
9: Potřebujete půjčit auto na dovolenou? Na cestu? Nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné 9-místné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zeman Car. Nasednete a jedete.
10: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
11: Filtry, které si poradí se šumem.
10: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
11: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
10: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
11: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
0: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.

0: fantastická hudební vzpomínka, hitovka I'm Gotta Be Me, známá taky jako 500 Miles, na Hit Radio hráli Proclaimers. Čas se nachýlil, dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic už se pomaličku blíží do finále, tak pojďme rychle dál, ať si do konce hoďky stihneme zahrát co nejvíce hitů. Pokračuje mix toho nejlepšího od 80. 90. až po milénium. Nachystaný je pro vás třeba Freddie Mercury nebo Shakira.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enansi a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy.

0: e-shopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
7: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
7: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Můj čas je pouhopouhé prozatím a nedá se zastavit. Je to vrchol dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do něj nevejde, ale zoufat nemusíte, protože další 3 hodiny toho nejlepšího z minulosti pro vás budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Užívejte čtvrteční večer s dalšími hity. Pink, Poetika, Bruno Mars, prostě pro vás toho budeme mít zase spoustu.
1: 8. ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A dává!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Hit Radio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
7: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.vesternové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: www.rossmann.cz.
1: Rossmann Yoga Den poprvé v Ostravě. 21. června tě čekají na Slezsko-Ostravském hradě dvě jogové lekce pod širým nebem, dárková taška a doprovodný program. Vstupenky na rossmann.cz. Rossmann Yoga Den 21. června na Valech u Slezského hradu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
0: Hit Radio.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky
1: CZ.

0: Rapa, potisk, potistrička, potistrička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku.
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
10: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
11: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.

0: Rádio Orion.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: ratata, trička, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku.
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Svícen Fest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
8: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Radio Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
2: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
3: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firma na zážitky.cz.